0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
1: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.cz.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: náplně hned.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
6: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
5: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Uchazeči zjistí výsledky druhého kola přijímaček. Zájemci o studium na středních školách, kteří se hlásili ve druhém kole přijímacího řízení, dnes zjistí, zda byli přijati a na kterou školu nastoupí. Výsledky budou zveřejněny v elektronickém systému DIPSY i na stránkách jednotlivých škol. Tak držíme palce. Petr Pavel reaguje na vyřazení z delegace. Prezidentská kancelář dnes zveřejní stanovisko prezidenta k rozhodnutí vlády, která ho nezařadila do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Hlava státu již dříve uvedla, že v případě odmítnutí své účasti zvažuje podání kompetenční žaloby. Spor mezi hradem a kabinetem tak může přerůst i do právní roviny. Messi překonal Klózeho a drží střelecký rekord světového šampionátu. Argentinský kapitán se stal z 18 góly nejlepším střelcem v historii mistrovství světa. Dvěma brankami rozhodl o výhře Argentiny 2-0 nad Rakouskem a překonal dosavadní rekord Němce Miroslava Klózeho. Před 39. narozeninami zůstává jediným argentinským střelcem na turnaji. A teď už pojďme k nám do regionu.
16: Velký bratr tě vidí. V Hradci Králové se rozšíří městský kamerový systém. Nové kamery přibudou třeba u Auparku, hotelu Černigov a nebo taky na křižovatce ulic Vonkova a Hořická. Město zároveň vymění dva zastaralé kamerové body u Atria a taky na třídě Edvarda Beneše. Na Černéhoře se dáme taky počasí, vedro bude, ale dá se říct, že snesitelné, teploty 25 až 30 stupňů, k tomu jasná až polojasná obloha, na východě Čech u nás bouřky dneska výjimečně.
17: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.

0: Vypadá snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Stále to platí, stále tady jsme my tři, pořád jsme se neupekli, hezké ráno vám lidi, i vám tady ve studiu, ahoj Jasmin, ahoj Dave.
2: Ahoj Michale.
3: Čau, čau.
1: Čau, tak jdeme asi na songy, ne, hnedka.
2: Tak asi po.
1: Jo, tak jdeme. Heroes, to je o vás, Aleso a Toulou, hezké ránko.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: hrdinové. To jste vy, kdo jste vstal s námi. 6.05 na Hitrádiu, hezké ránko. Téma číslo jedna bylo je a ještě nějakou dobu bude horko. Ano, bavíme se o tom všichni. Celá republika aktuálně používá na takový ty small talky ve výtahu a v kanclu něco ve stylu ty vole, to je vedro. A, různé variace, jo, přesně. A slyšel jsem i zprostí, je prostě horko, jo, s tím nic neuděláme. A tak mě napadlo, že se vás zeptám, co děláte, jak se jako chladíte v tomhle počasí, co?
1: Hele, moje ségra se vrátila z Dubaje a říkala, co blbnete, když je tady docela přijatelně. Takže je to všechno jenom otázka pohledu.
0: Úhel pohledu,
2: dobře,
0: ano.
2: Dobře, tak já řeknu, čím se chladím teda. Já jsem to zjistila včera normálně, že já když jdu nakupovat, tak já stojím strašně dlouhou dobu u chlaďáků se zmrzlinama. A čtu si třeba jakože složení, nebo si říkám, jo, tak tuhle nechci, tuhle chci. A stojím tam fakt dlouho, aby mi to zabralo co nejvíc času. A hezky jsem se ochladila, než vyjdu ven zase do toho pařáku.
0: To je vlastně dobrý nápad. Když jsem takhle chodíval nakupovat do jednoho velkého řetězce, tak oni tam mají obrovský chlaďáky a vždycky jsem si říkal, oh, tady je zima. Jo? A teďka už tam teda nechodím, ale vždycky se na to vzpomenu a říkám si, že tam možná bude teďka plno, jo? Že všichni kupují právě nějaký chlazený věci. No a co dělá teda David?
1: No tak my máme v kanclu takovou zimu, že já mám v podstatě celý den na sobě mikinu.
0: Nekecej.
1: A teď pak vyjdu, teď taky. A pak vyjdu večer ven a už je docela přijatelně, takže za mě docela v pohodě.
0: Docela přijatelně, 31 stupňů. No máme to prostě posunutý, viď Davide, tady ty teplotní nějaký jako tolerance, no, je
1: Prahy.
0: To tak, ty Prahy.
2: Nicméně před náma je minuta šampionů, 60 sekund na to přečíst všechny vaše zprávy, ve kterých chceme vědět, jak se jmenujete, odkud jste a nějaký teda přiznání, co klidně divného nebo normálního, jak chcete, děláte, když je vám fakt horko.
0: Když je vám extrémní horko, 777-937-777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo SMS-kou, vrátíme se k tomu, no a my k vám teďka posíláme další hity, tohle je Poetika na Hit Radio, krásné ránko.

0: Poetika na Hitrádiu. 10 minut po 6. Dobré ráno. Ptali jsme se vás, co je ten zaručený recept, jak schladit tělo v tomhle horku, co vám funguje. Tak pojďme na to teď. Začíná minuta šampionů.
1: Nikola Brno dělá, že venku telefonuje, ale stojí přímo před rozprašovačem vody.
0: Honza Broumov při extrémním vedru nedělá prostě nic.
1: Radek Prostějov dělá, že myje auto, ale ve skutečnosti se polévá hadicí sám.
0: David Žacler, když je horko, dá si s holkama zmrzku a je dole u krbu, kde je chladněji než ve zbytku domu.
1: Denisa Kolín dělá, že píše důležitý maily, aby nemusela ven z klimatizovaný kavárny.
0: Veronika Olomouc dělá, že něco hledá v kabelce, aby nemusela odejít z klimatizovaného obchodu.
1: Pavel jednoduchý vleze si do sauny a potom je to teplo venku, jen procházka růžovou zahradou.
0: Kača Olomouc nahá skáče do bazénu.
1: Eliška Opava dělá, že nakupuje, ale vrací se třikrát ke stejnému chlaďáku.
0: Květa Děčín v práci jedině větrák, doma mokrá útěrka okolo krku a nohy ve škopku se studenou vodou. No, jako ty chlaďáky asi fungujou, no. Co mi teda funguje osobně, tak jsou takový ty gelový pytlíčky. Přijdu domů, vytáhnu z mrazáku a chladím se teda. Takže rozhodně doporučuju. A doporučuju si dát i další parádní hity One Republic, All the Right Moves, hezké ráno.

0: čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, takhle vám hraje úterní Hitradio. Posloucháte Snídaň šampionů, dobré ráno. Když se někoho zeptáte, jakou používá předpověď, tak co vám odpoví? Často to bývá norská. Je tak?
1: No.
0: Máš s tím zkušenost? No tak možná i vy si ji nemůžete vynachválit. Proč se o tom bavím? Protože norská předpověď totiž říká, že v Praze má být v neděli až 41 stupňů. A pozor, ne pocitově, o tom jsme se bavili včera, ale opravdu jako reálně ve stínečku, jo. V Plzni by měla 40 taky padnout a v Brně nebo Ostravě tady ty norští meteorologové očekávají kolem 38 stupňů.
1: To je normálně odporný.
2: Já si myslím, že si ještě posteskneme, až bude v prosinci teploty zase na nule nebo pod nulou.
0: Já si myslím, že to je pořád málo teda, jo. Protože den ode dne se ta předpověď jako zvyšuje a zvyšuje, jo. Pojďme dát tipy, kde se to zastaví. Tak já typuju Praha 43.
2: Tak já doufám, že až takhle vysoko se nedostaneme teda.
1: Tak. No tak víme, že dostaneme na 41, já typuju 42.
0: Ty bláho, to je neskutečné.
2: Tak já dám 45 teda.
0: Dobře, tak já dám 70, no teda. Dobře, kdo dá víc, no? Takhle, já si myslím, že nezbývá nic jiného, než si z toho dělat už tak trošku jako legraci, jo.
1: No hlavně na sebe dávejte o tom víkendu, kdy to má být takhle příšerný pozor, že jo. Píte hodně vody, noste čepice, opalováky, všechno a...
0: A mě by zajímalo, kdo z vás, kdo posloucháte, v neděli bude stěhovat matraci do garáže anebo do sklepa k bramborám, co? No počkej, to není úplně blbej nápad, co?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitradiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
10: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
12: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlíně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
13: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když vyjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.

0: Jděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Ray Dalton, Blood Running, přesně o 6:30, to je čas na Davidův.
1: Ranní update.
0: Po 30 letech by mohla z Everestu zmizet jedna z jeho ikon. Indické úřady plánují snést tělo horolezce přezdívaného Green Boots, které leží v takzvané zóně smrti. Mužova totožnost přitom stále není jistá. Dlouho se věřilo, že jde o indického horolezce. Nové dokumenty ale naznačují, že by mohlo jít o jeho kolegu. Podcastem roku se už po čtvrté za sebou staly opravdové zločiny. Autorky Lucie Bechinková a Barbora Krčmová získaly v hlasování více než 82 tisíc hlasů a ovládly také kategorii krimi. Na dalších místech skončily podcasty Noční můry a Chumelenice. Fotbalové hvězdy nepřestávají na šampionátu pálit. Hvězdný Lionel Messi si připsal další dva góly a s pěti přesnými zásahy vede tabulku střelců. Další dvě branky přidal Kylian Mbappé a taky Erling Haaland.
2: Co ještě hraje tak fotbal, jo, nebo?
0: Tak to je snad jasný. A ještě dlouho hrát bude. Já jsem se schválně koukal, kdy máme finále 19. července.
2: Je to ještě měsíc.
0: Takže ještě v podstatě
2: měsíc. Já se omlouvám, ale já jsem jeden z vás, kdo nemá absolutní šajnu, co se ve fotbale děje. Jak to má Jasmin, co?
3: Já taky, já jsem hokejová.
2: Já taky. Takže tak. Jediný, kdo tady rozumí fotbalu, Davide, jsi prostě ty.
0: Naštěstí já jsem tady pán zpráv, takže ještě minimálně měsíc zprávy o fotbale budou.
2: Dobře, omlouvám se vám. Promiňte, pane, promiňte. Pojďme na muziku.
0: No to seš tady zase ty.
2: Life is life. Opus, přesně, já to tady jenom pomečkám, ať to hraješ, jo. Hlavně, ať držím pusu. Tak pojďme všichni. V těch autech si budeme poklepávat o volant, o řadičku, v kuchyňce, doma, jestli jste vstali, ale v koupelně, všude. Life is life, hezké ráno.

0: Love Me Like You Do. Tohle je Ellie Goulding a tohle je úterní Hit Radio 6.38. Krásné ráno vám přejeme.
1: Pokud jste si mysleli, že váš bývalý vztah byl fakt průšvih, tak tu máme něco horšího. A věřte nám, že jsou situace, které musí být opravdu strašný, jo, když je prožijete. Třeba když homosexuální pár po 3 letech vztahu zjistí, že jsou bratři. Aha. Zní to jako špatný seriál, ale opravdu se tohle to stalo. Je to trošku námět možná pro scénáristy Ulice či Ordinace v Růžové zahradě. Zní to tak, ale opravdu je to reálná situace.
0: Je pravda, že tahle telenovela by mohla vzniknout, nedivil bych se tomu. Ale otázka, jo, spíš tak jako, na kterou není možná odpověď, spíš tak jako do větru. Dovedete si představit, že zjistíte, že váš partner je váš příbuzný, co vy kdo nás sladíte? Co byste dělali, kdybyste zjistili, že třeba vaše tchyně je vaše máma?
1: Ježišmarja, no tak ne, tak tohle se mi představuje mnohem hůř. Já si představím mýho Kubu a říkala bych si, OK, tak je teďka můj brácha, jo.
0: A jste spolu dlouho?
1: 5. rok začínáme tak nějak.
0: No, tak už jste se zvykli na sebe, ne?
1: Ne, to je právě to, jestli si řekneš, ale tak už jako tam něco bylo, tak už to doklepnem, a nebo, nebo jestli jako, no tak bohužel.
0: Ale no, je to říkám, otázka do větru, no, nevím, jak by se tomu člověk postavil, tak pak je asi blbý mít spolu děti, že jo, aby třeba neměli nějaký jako něco, jasně, ale když už jsou ty lidi na sebe zvyklí, tak proč ne, co si o tom myslí náš David tady, náš rozhodčí?
2: No, tak já jsem si jistý, že bych se svojí ségrou nevydržel ani týden, takže.
0: Vyřečeno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jílemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
8: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
9: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.msr.silnice.cz.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! 7-místné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Vidíš to?
16: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
15: No a víš, co vidím já?
16: Co?
15: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
16: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
15: U nás si vybere úplně každý.
16: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
15: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
16: Nejlepší dárek je zážitek.
17: Firma na zážitky.
16: CZ.
17: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si dnes ráno pozor na Rychnovsku. Pracuje se v Opočně v Pítkově ulici. Probíhají tam práce na silnici. Komunikace je proto neprůjezdná a jezdí se dočasně okolními ulicemi.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: Tohle je K-pop Huntrix Golden, 6 hodin 50 minut, dáváte si úterní Hit Radio, za to moc díky. Tohle je snídaně šampionu, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Tak co, razíte někdo letos na vodu? Já si myslím, že pokud jo, takže se tam zase stane strašně moc věcí a přibude spousta historek. A určitě nějaký takový historky z vody máte i z minulosti, no a právě nějaký šílený nebo vtipný, my teďka hledáme.
0: Když nám napíšete svůj příběh na hitradio.cz, tak máte velkou šanci, že v pátek právě vybereme ten váš. No a autor vítězného příběhu získá poukaz na nákup produktu značky Helly Hansen ve 4Camping v hodnotě 7000 korun.
1: Pro inspiraci tady máme příběh od Veroniky, která nám už napsala na web Hitradia. Píše, tak já jsem byla na posledním rozloučení s 9. třídou, sportovní třídou základní školy. Byli jsme na vodě i kolech, nejen že mi na kolech po mém pádu z kopce přejel třídní učitel hlavu, ale po odjetí vody jsme kempovali u třídního učitele na jeho baráku. Grilování, zpěv, srandy, tykání, jídlo, jídlo je láska. Zbylo poslední kuře, no a co myslíte? Ukořistila jsem ho. Všichni mi kuře chtěli vzít a já utíkala, aniž bych věděla kam. I s kuřetem jsem spadla do žumpy. Opila a hladová. Závěr byl takový, že jsem nemohla ani do baráku, ani se mnou nikdo nechtěl bavit a spát ve stanu a hlad jsem měla stejně. Doteď ve svých 37 letech na to se spolužáky vzpomínáme, na ty naše telecí léta bez internetu a sociálních sítí.
0: Tak asi máme vítěze. Samozřejmě, jak bylo řečeno, pokud se chcete přidat i vy, máte nějaký takový příběh z vody anebo spojený s vodou, tak se stavte u nás na webu hitradio.cz, tam nám ho napište a tam taky najdete komplet detaily a podrobnosti, tak držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Hity, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car, Hradec Králové a Trutnov. www.olfincar.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Penny Market dostal rekordní pokutu. Česká obchodní inspekce uložila řetězci maximální pokutu 5 milionů korun za opakované nesprávné určování slev u prodávaných výrobků. Sankce od plzeňské pobočky inspekce už nabyla právní moci. Představitelé obchodníka se nechali slyšet, že peníze uhradí. Nizozemsko poprvé provedlo eutanázii u dítěte mladšího 12 let. Stalo se tak minulý rok a poprvé v historii, trpělo totiž nevyléčitelnou nemocí. Případ se dostal na veřejnost až nyní po vyjádření tamní ministryně zdravotnictví. Od roku 2024 nizozemské zákony umožňují po souhlasu rodičů eutanázii i u dětí, pokud čelí nesnesitelnému a beznadějnému utrpení. Karlovarský festival oznámí hvězdy jubilejního 60. ročníku. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu dnes zveřejní jména dalších významných hostů. Festival se uskuteční od 3. do 11. července a nabídne přes 130 celovečerních filmů. V soutěžních sekcích se představí 37 snímků, z toho 15 filmových debutů. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Apartmán se střešní terasou za 13 milionů korun. Tak to je realita, tohle jsou aktuální ceny novostaveb a konkrétně třeba té, co se bude stavit ještě letos v pardubických Nových Jesenčanech. Pětipodlažní dům v ulici Na Záboří nabídne moderní vybavení, včetně vstupu na otisk prstu. Stavba by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2028. Na Černé hoře v tuhle chvíli počasí bude jasno až polojasno, 25 až 30 stupňů ve stínu. Vypadá to, že tropy si ve východních Čechách dávají lehce pauzu a to je dobře.
12: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
13: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Krásné ránečko.
15: Hezký úterý.
13: Snídaně šampionů.
14: 7 hodin, 2 minuty s vámi.

0: vaše radní trojice a my jsme moc rádi, že jste tady.
1: Za chviličku se společně schladíme, vlítneme spolu do hory, do bazénu, do řeky.
0: Jako nebo, my?
1: Nebo do řeky radši ne, kam byste nevlezli, to si řekneme za chviličku.
0: Teď muzika Train Drive By 7.02, hezké ráno. Hit Radio.

0: domů, na cestu do práce, všude, kde nás ladíte, jenom hity, 7 hodin, 6 minut, dobré ráno. Je vedro, to si nemusíme říkat a v tomhle vedru se lidi koupou už úplně všude, ale ruku na srdce, pamatujete si ty rybníky před 20-30 lety? Taková ta poctivá, neprůhledná hnědá voda, kde nebylo vidět na vlastní kolena, natož na dno.
1: Já si myslím, že někde takovýhle řeky jsou pořád, jo, vy třeba naše Vltava. Já jsem viděla hezký storíčko mojí kamarádky, která psala, je takový vedro, že lidi už lezou i do Vltavy. V dokumentu o Jiřím Suchém vypráví pan Suchý, jak složil pramínek vlasů na dece ve Žlutých lázních, když byl na rande, zatímco se jeho partnerka šla vykoupat. A citace, jo, kterou říká tehdy pan Suchý. Takže zatímco milostivá ladně plavala v těch bobcích, já jsem složil ten nejromantičtější šlágr. Tak jsem si na to vzpomněla. A to je fakt.
0: No tak zajímalo by mě, jak to máte vy. Vlezli byste do rybníka nebo do řeky?
1: Hele, do rybníka úplně s klidem, třeba za mě. Ale a řeka vlastně taky, jo, horský řeky někde tam a potůčky a to, ale do té Vltavy prostě, já nevím.
0: Tak to máme naopak, já teda spíš bych vlez teda do řeky, než do nějakého jako rybníka teda, za mě.
1: Já jsem řekla, že řeky taky, ale kromě Vltavy tady, kde, která prostě vím, co tam všechno je, no.
0: No takhle, já teda osobně nemám problém s tím, jak ta voda vypadá, to mi je docela jedno, ale spíš s tím, že nevím, co v té vodě plave, jo.
1: No tak to myslím.
0: A to je ten důvod, proč teda přírodní vody ne, jo, protože jakmile se o tebe otře nějaký kapr, tak to je prostě konečná, jo. Já teda nejdivnější věc, kterou jsem zažil při koupání v rybníce, když jsem šel od břehu směrem do středu po kamenném dnu, tak to se změnilo ve studený mazlavý bahno, jo. A si to představ, jak ti to prostě takhle protejká mezi těma prstama, jo. Tak to bylo fakt divný, jo. Takže, ale myslím si, že v dnešním počasí vlastně jako není důvod ohrnovat nos na tak jakoukoliv vodou.
1: Berem cokoliv. A co vy? Koupete se v řekách nebo nějakých přírodních koupalištích, jakože jasně, asi je jasný, čemu dáme všichni přednost, ale vlezli byste třeba do té Vltavy.
0: A nebo upřednostňujete normálně tyrkysovou vodu vychlorovanou, jo? Dejte nám vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, pošlete nám to jako zprávu na stejné číslo. Teď k vám posíláme další muziku DJO, End of Beginning na Hit.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift na Hit Rádiu přesně ve 7:45. A my se ptáme, vlezli byste do rybníka, nebo vlezli byste do řeky, nebo máte rádi ten tyrkis bazén hezky tam, kde vidíte na dno?
2: Péťa nám napsala, milé rádio, do Vltavy bych nevlezla, ale do Orlice třeba už ano, tam jsme se koupali jako malí, sice řeka je studenější než rybník, ale je čistší. Jinak nám to je asi jedno, jestli to je chlor nebo přírodní koupání, hlavně, že se ochladíme.
1: Dobré ráno, od té doby, co rybařím, tak ani do řeky a už vůbec ne do rybníka, takže doma pěkně tyrkis a musím vidět až na dno. Ano, s tím souhlasím.
2: Vzhledem k tomu, že vím, co v těch neupravených vodách je, vše za možné smrtící bakterie, tak jedině řádně chlorovanou vodu, taky nám někdo napsal.
1: Mm-hmm. Taky píše Janče, dobré ráno, do bazénu jako alergik spíš ne, do stojatého rybníka ani smykem, takže nejradši do čisté řeky a nebo do biotopu.
2: Mm-hmm. Eva, do Vltavy bych nevlezla, koupu se třeba na stvořidlech v řece Sázavě a bez problémů.
1: Tak ono taky záleží, my jsme se bavili o té Vltavě, kam do Vltavy. Třeba takový slapy jsou za mě jako v pohodě, ale asi se nepůjdeš koupat tady pod Karlův most, že?
2: A tak jsem to i v minulém vstupu myslela, já na slapy jezdím běžně, ale tady v Praze bych do toho nešla.
1: A koupíš se celá, anebo jde jenom nohu takhle?
2: Celá samozřejmě.
1: Taky tady máme další zprávu od Evy, pěkné ránko, já plovárny nemám ráda, hlava na hlavě, mám ráda lomy, kde si nerušeně plavete, občas nějaký človíček a nejlepší, když vedle vás plave kačena s houfem kačátek. Za mě je tohle nejlepší koupání. Jak vás poslouchám, tak mě začíná být čím dál větší teplo a jako i hned bych si vlez do vody. Proč tady nemáme nějaký labor, co?
2: A ty lomy jsou opravdu jako skvělý a máme jich v Česku spoustu, takže se můžete podívat do nějakého vyrazy, když nebudete vědět kam.
1: Taky tady máme hlasovku od Koudyho.
3: Zdravím ranní trojku, ahoj posluchači. No tak, za mě problém není vlít do čehokoliv. V lednu koupačka v Úpě u nás tady v Sudotnově a v tomhle teple pěkný bahňák, rybník peklo, nevadí, osvěží, mějte se, čau, Koudy.
1: To je slovo chlapa, ještě tady máme hlasovku třeba od Káti.
4: Ahoj, tak já jsem teda opravdu velká cítě a do žádného brčelníku bych nevlezla a to už roky, možná jako malá mě to nevadilo, ale teď už opravdu jenom voda v bazénu, jo, prostě nesnáším ani rybníky, ani prostě přehrady, máme tady hnedka dvě, prostě se v nich nekoupu, beru si prostě rozprašovač a prostě se tam stříkám a opaluju, asi všichni koupou, nikoho neomezuju, ale teda tohle určitě ne už, no. Ale tak prostě každého samozřejmě věc a chápu, že prostě v tomhle vedru skočí vidět kdo do čehokoliv.
2: Děkujeme za hlasovky, děkujeme za zprávy, přesně, vlastně, ať si každý dělá, co chce, hlavně, ať vám je příjemně v tom horku.
1: Takhle vycitlivky, jo? Nevím, jestli jste to slyšeli, jestli se to k vám dostalo. V neděli 40 stupňů, jo? Takže si myslím, že nám bude jako úplně jedno, do jaký špinavý kaluže vlezem. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline na Hit Rádiu, chvíli po 7:45.

0: moc dobře víme, že nás máte s sebou i na cestách. Zdravíme vás do aut, autobusů, kamionů, prostě do všeho, co má volant. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline. Tohle je Hit Radio v 7.21. No a jak to na silnicích vypadá? Řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: CineStar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od CineStaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: A zásilka z datátu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Taky nechcete končit léto větou.
12: To zase nějak uteklo, viď?
11: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
13: Mami, ten Superland byl boží.
14: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
15: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
16: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
17: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
18: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika,
18: sportáky,
17: zábava pro děti a mnohem víc.
18: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
20: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
21: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
22: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
23: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější. Lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
24: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
25: Co to je?
24: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
25: Ideální na léto s kámošema.
24: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
25: Tak to beru.
24: Když hry, tak Mironet.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dálnice D11 teď hlásí kolonu za sjezdem na Sadskou. Je to mezi kilometry 25 a 22 směrem od Hradce Králové na Prahu. Dopředu se tam proto připravte na zdržení.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Ofincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Hit Radio Černá Hora.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Tohle je Eva Farda Miraj na Hit Rádiu 7.32. Dobré ráno, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
2: Autismus už dávno není považován za vzácnou diagnózu. Podle odhadů mají v Česku poruchu autistického spektra až 2% lidí, což souvisí hlavně s lepší diagnostikou a širším povědomím. U chlapců je autismus 3x častější než u dívek. Dostatek spánku, malé pauzy nebo pravidelný pohyb, to jsou rady odborníků na boj proti stresovému hormonu kortizolu. Jeho chronicky vysoká hladina se projevuje únavou, poruchami spánku, problémy se soustředěním, chutí na sladké a ukládáním tuku. Telefony, foťáky nebo šicí stroje, naše půdy mohou být pokladnicí sběratelských kousků, které mají hodnotu i několik desítek tisíc korun. Tak až budete příště vyhazovat staré harampádí, nejdřív se podívejte na internet, jestli doma nemáte cenný poklad.
0: Já si myslím, že starý harampádí i v případě songu je teda jako opravdu cenný poklad. Máme tady něco, co bychom si mohli zahrát. Everybody, Backstreet Boys, co by na to?
3: To nestárne.
0: To nestárne, ale hlavně jdete hrát vy, je tady rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte chytré hodinky Garmin, dnes konkrétně Garmin Vivo Active 6 za 7 500. Jsou to chytré hodinky pro aktivní teenagery. Stylovky vydrží až 11 dní na jedno nabití a zvládnou sledovat sport, spánek i regeneraci. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: tučná 90 Backstreet Boys na Hit Radio v 7.37. Pojďme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden rozdáváme chytré hodinky Garmin. Dnes Garmin Vivo Active 6 za 7,5 tisíce korun.
2: Značka Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely jak pro děti, tak pro sportovce, tak pro dobrodruhy, profíky, prostě pro všechny a každý si u nich může vybrat.
0: No a kdo je možná vyhraje, bude Tomáš. Tome, hezké ráno.
3: Hezké ráno všem.
0: Hezké ráno. Ty jsi nám napsal, jsem blbý jak Tágo, chci mít aspoň chytré hodinky, chci soutěžit.
3: Přesně.
0: No tak, Tome, tak jdeme to zkusit.
1: Otázka první.
3: Uvidíme.
1: 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik barev má klasický semafor pro auta?
3: 3.
0: Bez váhání, pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaká zemědělská plodina se používá k výrobě hranolku?
3: Brambory?
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje parťák Asterixe?
3: Obelix?
0: Ani jsem to nestihl pustit. Tomáši.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který smysl používáme při poslechu rádia?
3: No sluch, samozřejmě.
0: No samozřejmě. A pojďme na poslední otázku.
2: Začalo už léto?
3: No ještě ne, ale teplotně ano.
0: Ještě jednou se ptáme, Tomáši, začalo léto?
3: Ano.
0: Ano. Začalo léto. Tome, ty nebudeš blbý jak Tágo.
3: No, tak já nevím, no, tak na půl asi, jo, když nevím.
2: Léto začalo v neděli, ale je takový horko, že chápeme, že se ti to vykouřilo z hlavy.
0: No, jasně.
3: Tak... Je to, tak to bude ten důvod, ano, no. Jasně.
0: Tome, hodinky v hodnotě 7,5 tisíc letí do Frýdku místku k tobě.
3: Super, děkuji moc krát, moc děkuju.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, Tome, co tě dneska chystá, čeká ještě, co?
3: No, dneska práce a pak už volno, bowling mám v plánu večer, takže v klidečku.
0: Hezký, tak si to moc užij, zvládí dnešek a zase někdy ozvím. Měj se, Tome, ahoj.
3: Děkuji moc, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: jsou songy ke všemu, co děláte. Imagine Dragons na Hit Radio chvíli před 7:45. Dobré ránko.
1: Když je venku 35 stupňů ve stínu, tak člověk už udělá naprosto cokoliv pro trošku pohodlí. A ten nejteplejší týden v roce pokračuje opravdu napříč celou Evropou a vedra už všude nutí lidi k šílenostem a nějakým kreativním řešením. Jo. Třeba ve Francii. Tam přišli řidiči tramvají a řidiči autobusů do práce v sukních, jo? Protože šortky mají zakázaný, ale sukně ten předpis nezakazuje, tak se tam vyskytli v sukních.
0: Já to chápu vlastně.
1: Já to chápu, nevím, jestli bych to pochopila, kdybyste tak přišli vy dva. Jakože to by je třeba velký horko představit si tě tady v sukni teďka.
0: Mám to brát jako sásku, jo? Jakože teda zítra bychom, Davide, no tak musíš.
2: Na to nemáš.
0: Evi se na to nemám, jo?
1: Ježíš, tak ale tak a to začíná se mi to líbit vlastně tam.
0: Mně se to jako moc nelíbí, ale vlastně když si představím, jak mi tady fouká ten větrák takhle jako po tu sukni, tak to je docela jako dobrá představa, jo. Takže zítra v sukni, jo. Aspoň na chvilku. Přijdeš v sukni na vide?
2: Já ne.
0: Tak to seš teda srap.
2: A ty?
0: Já klidně.
1: Počkej, vsázíme se teda?
0: Já klidně. No dobře, tak vezmu si sukni nějakou.
1: A nějakou mini sukni možná.
0: Mini sukni, no to je blbý, no. Mano musí být aspoň po kolene.
1: Dobře, tak se zítra těšíme a vy se s tím horkem taky nějak vypořádejte. Možná je to tip pro vás do kanceláře.
0: Ty jsi mě připomněla, já takhle jednou přišel do práce, kde byl dress code skoro smoking v kraťasech, čověče, jo.
1: Smoking?
0: No, jakoby, ne, dress code byl jakože prostě skoro oblek jako smoking, jo, až jo. Takhle, jo. No a řešilo se to v celý firmě, jak to, že Knape přišel v kraťasech, jo, obrovský halo a teďka maily, zákaz a tak dále. A co se stalo? Po týdnu přišel kolega, vrátil se zdovolený kolega, který neměl tušení, co se tam stalo, jo. A hádejte, v čem přišel. Přišel v kraťasech, v žabkách a zrovna ten den přijelo vedení z Německa, jo. Takže jako obrovská provokace, jo. Ale tak jako venku bylo dost podobně jako teďka, no. Tak prostě nechci se v tom pařit. Takže zítra v sukni, jo, Davide, přijdeme. Tak jo, David s tím souhlasí. Perfektní práce.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushimakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
5: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz. 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázni@podebrady.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Na vědomost se dává, že se v Malé Úpě pořádá tradiční jarmark.
8: Zábava pro malé i velké, řemeslné stánky, hudba, prostě pohoda. Již tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Kvůli
2: kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu skryteskvosty.eu.
2: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
12: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mira.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
14: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
12: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
13: www.hrady.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Sdružení teď čeká na ty z vás, co jedou z Hradce Králové směrem na Pardubice. U Opatovic nad Labem je odstavené nepojízdné auto, řidič nejspíš mění pneumatiku. Dávejte si tam pozor.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Radio 7.54.
1: Představte si, že jednou nepřijdete třeba na kontrolu v práci a dostanete zákaz vykonávat svý povolání rovnou na 4 roky. Přesně něco takového teďka řeší vlastně tenisový svět, kdy vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová odmítla pozdě večer dopingovou kontrolu a opravdu na 4 roky má šrumec.
0: Počkej, takže ona odmítla kontrolu a teďka jí teda na 4 roky zakážou hrát tenis.
1: Ano.
0: A tak to má nějaký pravidla, ne? Tak asi nemůžeš odmítnout kontrolu, nebo?
2: Jak no, tak neměl bys.
0: Jasně.
2: A je to striktní v tom, že pokud tu kontrolu odmítneš podstoupit, tak to berou jako kdyby byl výsledek pozitivní.
0: Aha.
2: Což potom vyústilo v ten 4letý dlouhý trest. A ještě přečtu tady článek. Česká tenistka argumentovala tím, že německá kontrolka neprokázala svoji totožnost a že její příchod po 8 hodině večer u ní spustil akutní stresovou reakci. Zmínila také obavy o svou bezpečnost.
0: No tak to jo.
1: Jako ať už jsou ty pravidla jakýkoliv, tak mě ale fascinuje, jakou zodpovědnost mají vždycky ty sportovci, jakou jako nesou tyhle ty vrcholoví a co všechno se vám vlastně může přihodit, jo? Protože 4 roky v kariéře profesionálního sportovce, to je extrémně dlouhá doba.
0: No tak držíme palce, možná půjde nějaký odvolání, nicméně dokážete si představit, že byste se po 4 letech nucený pauzy vrátili k tomu, co jste dělali předtím? Jo, u vás v práci, vy, kdo nás posloucháte, nebo u nás tady, jak by to vypadalo, kdybychom 4 roky nevysílali, jo, jak by to vypadalo?
3: A co je tohle? Tohle funguje, tohle taky nefunguje, hele, počkej.
1: A je to!
0: Hele, Míša, Jasmina, David po 4 letech zpátky v práci. Eli Bye na Hit Radio 7.55. Dobré ráno, šampioni.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu, tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete si.
7: Tisku.cz. Náplně hned.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air,
8: online
0: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy, a David Jošt. Návrat iránské ropy na trh bude pomalý, ceny pohonných hmot proto podle analytiků neklesnou hned. Dohoda mezi USA a Íránem umožní Teheránu znovu vyvážet ropu na světové trhy, návrat těžby ale podle analytiků potrvá měsíce. Ropný trh sice po oznámení dohody prudce zlevnil, dodávky z Perského zálivu se ale obnovují jen postupně. Problémem jsou nedostatek tankerů, poškozená infrastruktura i nejistota, zda příměří vydrží. Extrémní počasí si nejspíš vyžádalo další lidské životy. Dvě malé děti ve věku 2 a 4 let byly nalezeny mrtvé v rodinném autě na jihovýchodě Francie. Podle vyšetřovatelů je hlavní verzí úmrtí extrémní horko, v zemi teploty dosahovaly až 43 stupňů Celsia. Francie kvůli vlně veder poprvé vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro polovinu území. Meteorologové upozorňují, že současná situace může připomínat ničivé vedro z roku 2003. Hororovou situaci mají za sebou záchranáři ve Vysokém Mýtě, čelili útoku při ošetřování zraněné ženy. Její partner po uložení pacientky do sanitky začal agresivně mlátit baseballovou pálkou do vozidla, hlavně do oken. Rozbité sklo zranilo členy posádky, na místo proto museli dorazit další záchranáři i policisté, kteří agresora zadrželi. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Velký bratr tě vidí. V Hradci Králové se rozšíří městský kamerový systém. Nové kamery přibudou třeba u Aupa hotelu Černigov a nebo taky na křižovatce ulic Bonkova a Hořická. Město zároveň vymění 2 zastaralé kamerové body u Atria a taky na třídě Edvarda Beneše. Na Černéhoře se dáme taky počasí, vedro bude, ale dá se říct, že snesitelné, teploty 25 až 30 stupňů, k tomu jasná až polojasná obloha, na východě Čech u nás bouřky dneska výjimečně.
13: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
16: Jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Ahoj, dobré ráno.
18: Ahoj, ahoj.
19: Zůstaňte s náma, za chviličku se podíváme k vašim sousedům, na jejich hádky, na jejich usmířování se, prostě na všechno, přičem je možná špehujete.
17: Tak nechoďte daleko od rádia, my vám pustíme další.

0: 8.06 a pojďte se přiznat. Kdo z vás za poslední dobu na chodbě zpomalil krok, protože se u sousedů rozjela pravá Itálie? Podle průzkumu totiž třetina Čechů pravidelně a cíleně sleduje své sousedy. Nejradši máme prý hádky, intimní chvilky, a přičemž hlavní pozorovatelny slouží balkony, okna, stoupačky v koupelně a taky kukátka. Takovými jsme, takže třetina Čechů jsou šmíráci, to říká poslední průzkum.
1: Ze svých zkušeností, když jsem bydlela ještě v jiném bytě, tak tam jsem slyšela vždycky právě ty intimní chvilky jakýsi, jo. Ale tady, kde bydlím teďka, tak tam máme rodinu s dětma, malýma dětma, asi 4 nebo 3, a tam slyším přes koupelnu pořád jenom hádky nebo pak.
0: Tak pozor, já to mám ještě teda oštokovejš vyhnaný, jo. Já nejenom, že to slyším, já to, Jasmin, já to i vidím.
1: Fakt, jo.
0: Fakt. Sousedě přes ulici, nebudu říkat, kde bydlím radši, ale prostě občas tam něco proběhne, jo. A jako ne, že bych jako šmíroval, ale tak prostě, když třeba jsem v noci napít nebo tak, když kolem okna a teďka...
1: Podíváš
0: a oni mají rozsvíceno prostě, a jelikož jsou opatro níž, tak prostě tam něco děje a říkám si, tohle neznám.
1: Ale je fakt, že já jsem taky takový viděla vlastně v nahrávacím studiu, kde přes ulici byla nějaká budova, kde se točily jakýsi filmy, jo,
0: vlastně.
1: Naproti tomu nahrávacímu studiu. Takže my vždycky, když jsme nahrávali nějaký songy v tom tehdejším studiu, tak jsme viděli opravdu to natáčení, jak probíhalo. A to se přiznám, to jsme se jako podívali.
0: Tak to jsme připomněla, to nemusíme chodit úplně daleko. Představte si, jak vypadá naše studio. Jsme v 5. patře, máme tady dohromady kolem dokola asi 8 oken a tady vlastně naproti, já nevím, co to je, nějaký Airbnb nebo něco, a dějou se tam různý věci, jo. Takže my je vidíme a jelikož máme nějaký zrcadlový okna, oni nevidí nás, jo, takže my jsme taky jako svědky různých věcí a to ani není ošmírování, to je prostě, že tady stojíte a jako nejde to přehlídnout, jo. Takže by nás zajímalo, co nejbizarnějšího nebo nejvtipnějšího jste třeba kdy přes zeď nebo přes stoupačky u sousedů vyslechli, nebo co jste viděli, jo. Takhle, myslete na to, že jsme pořád rádio a že je brzo ráno, jo, tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište jako zprávu. A mě by zajímalo, jestli třeba u Davidu je něco vůbec takového. David se nevyjádřil. Jestli jste někdy třeba slyšel něco od sousedů nebo viděl.
2: My máme strašně silný stěny, naštěstí, takže my žijeme v takové izolaci a je mi to popravdě docela příjemný.
0: Jo, takže od vás není nic slyšet ven.
2: Ne.
0: Tak dejte nám vědět.
2: A už se dlouho nic zajímavého nestalo, jestli se ptáš.
0: No tak ono je vetro, ono to úplně teďka, že jo, tak víme. Tak, Jamelo je superstar, další songy pro vás a za chvíli se vrátíme k vašim bizarním.

0: čtvrt na devět. Krásné úterní ráno. Třetina Čechů jsou šmíráci. To říká průzkum, cíleně sledujeme sousedy během intimních chvilek. Taky milujeme hádky a používáme k tomu kukátka, stoupačky, balkony, okna. Prostě všechna místa, kde se dá dobře slyšet anebo vidět.
1: Ptali jsme se, jak jste a koho šmírovali vy, přičem, tak Eva píše, při milování říká sousedka milencovi. Ty kokso, on přišel dřív. No jo, na chodbě už šli slyšet klíče pana souseda. Co se dělo pak, už nemusím vyprávět, vzhledem k sedmému patru to oknem nešlo.
0: Hezký, myslím si, že do smíchu nebylo třem lidem, zbytku domu ano, bylo do smíchu. Taky píše Romča, ahoj, kukátko ve dveřích, no tak to je jasná věc na šmírování a hlavně, když potřebuješ zjistit, kdo je ten nový soused. Hezký den přeji.
1: Já se přiznám, že kukátko používám ve chvíli, kdy se nechci setkat u výtahu a slyším, že se tam něco děje a já nechci jít společně, protože máme fakt pidi výtah, tak vždycky koukám, šmíruju a když tam nikdo není, tak teda jdu.
0: Taky tady máme hlasovku od Lucie.
2: Ahoj šampioni, tady Lucie. Tak my když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a použil přes stoupačky a bylo všechno slyšet a jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal na přes celý byt, volal Hano a takže se to opakovalo Zdeno. Asi 10krát za sebou a pak říkal Hano, no co, přines mi to ale děk, no. Bylo to fakt vtipný, já jsem se zezdala tak smála, že to určitě nahoře museli přes stoupačky slyšet. No a tak to je asi ten nejslušnější příběh, který teďka ráno můžu říct, tak se mějte hezky, papa.
1: Halo, přines mi to leťák.
0: Geniální, geniální. Takhle my víme, že těch příběhů samozřejmě máte spoustu, akorát, že se úplně jako nedají publikovat, jo. A máme tady taky hlasovku od Tomáše. Ahoj, tady Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš. To se takhle stalo asi cca před 15 lety. To jsme takhle opravovali kdysi střechu s klukama. No a bylo tak 12 hodin odpoledne, bylo docela vedro a naproti v baráku, který byl vyšší než ten barák, co jsme opravili tu střechu, se najednou otevřelo okno, kde byl chlap a ženská, on jí tam takhle jako šlehnul přes ten parapet, jo. A jak se říká to a to a to a pak si nás nakonec všimli, tak nezmizeli dovnitř. Tak to bylo docela vtipný, no. Takový zpestření práce. Tak zatím, čau.
1: Mě na tom baví, jak vlastně i vás vrátíme do vzpomínek a vy se takhle sami nad tím hezky pobavíte. To je strašně sympatický.
0: Já si myslím tady u těch hádek, jo, že prostě nejlepší soused je ten, co se hádá nahlas a pořádně artikuluje, jo. Prostě chceš tomu přes ty zdi rozumět. Nicméně, pokud jste mezi třetinou Čechů, kteří rádi šmírují, no tak vy jste to vyhráli. Vy máte normálně Netflix zadarmo. Jelen, jediný, co chce na Hit Rádiu. Pojďme na to. Víš, já...

0: Jelen, jediný co chci, 8 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaní šampionu. Vy nás bavíte, nám tady pořád chodí zprávy od vás na téma šmírování, protože jsme se bavili o tom, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že třetina Čechů ráda šmíruje své sousedy, jo. Tak přišla třeba zpráva ještě od Anety, ahoj, k tématu šmírování, šmírují sousedy, abych věděla, jestli nešmírují oni mě. No ale co nás teda jako hodně pobavilo, musíme to trošku vycenzurovat, jo, píše David z Brna. Ránko týme, já nedávno, jak jsem seděl na dvoře, tak slyším odvedle od starší paní sousedky. Zase tady byly ty kočky, jednou no, druhýou no, já už jim ustřelím psal.
1: To je skvělý, Dave.
0: To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, za všechny vaše šmírovací historky. My vám na oplátku, vám všem doladíte. Za malou chvíli pošleme další parádní songy. Tohle, Alvaro Soler, Sofia. No a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Tak hezké ránko, šampioni.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
2: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete snít. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Já už mám hlad!
2: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
6: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
2: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
8: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
11: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když vyjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by to nebyl.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
16: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: nejlepší dopravní servis a bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká v Hradci Králové. Pozor, v ulici k Sokolovně je neprůjezdná. No a opatrní buďte taky na obchvatu Krudimi, kde se pohybuje stavební technika.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Sofia. Tohle voní letem. Alvaro Soler, Sofia na Hit Radio 8.31.
1: Ranní update.
2: Před 10 lety Britové rozhodli o odchodu z Evropské unie. Referendum z 23. června 2016 mělo podle tehdejšího premiéra Davida Camerona jednou provždy uzavřít debatu o vztahu země k EU. Po několikaletém vyjednávání Spojené království v roce 2020 unii skutečně opustilo, dnes ale řada Britů hodnotí Brexit spíš negativně. Po 30 letech by mohla z Everestu zmizet jedna z jeho ikon. Indické úřady plánují snést tělo horolezce přezdívaného Green Boots, které leží v takzvané zóně smrti. Mužova totožnost přitom stále není jistá. Dlouho se věřilo, že jde o indického horolezce. Nové dokumenty ale naznačují, že by mohlo jít o jeho kolegu. Generace Z zažívá nečekaný platový náskok. Lidé narození na konci 90. let si ve 24 letech vydělávali v reálném vyjádření asi o 12% více než mileniálové ve stejném věku. Ti doplatili hlavně na start kariéry během finanční krize v roce 2008 a následnou stagnaci mest.
0: Počkej, generace Z, když se jí moc nechce pracovat, tak jak to nějak nevychází? Ne?
2: I takové zprávy jsme tady měli, ale pokud už pracují, tak se mají líp než mileniálové ve stejném věku.
0: No, myslím, že jsme se narodili v blbém věku. Kde máme toho Xendla X?
2: Nebo no?
0: Tohle? To je předělaný Xendl X. To je Country House X. Blur X na Hit Radio 8.33. Dobré ráno.

0: je Tom Odell. Tohle je taky úterní Hit Radio. A snídaně šampionů Michal, Jasmina, David. To jsme my tři, dobré ráno.
1: Určitě už se vám někdy stala ta situace, že na svém mobilním telefonu posloucháte svůj oblíbený song, svůj oblíbený hity a písničky, když zrovna neladíte nás samozřejmě, a něco vás v tu chvíli vyruší, jo, z toho poslechu, jo, nějaká mobilní aplikace, ať už Instagram, e-mail, nějaký hovor, tak aby se tohle to nedělo, tak právě proto generace Z teďka vytahuje ze šuplíku starý iPody, kde máš jenom tu hudbu.
0: To jsou chuděry. Jsou chuděry, že vlastně jsou odkázaní na tyhle starý zařízení, nebo že si to musí kupovat někde na bazarech, tady ty iPody. To bylo rok kolik? 2000, 2005, něco takovýho. A proč říkám chuděry? Jo, protože kdyby klasický telefony měly třeba režim nerušit nebo režim letadlo, tak by se to vlastně všechno vyřešilo. No škoda, že to nemá, no škoda, že to... Já si myslím, že to je poza teda, promiň, jo.
1: Jako dobrý point, no.
0: Takhle, ať vy nás posloucháte na jakýmkoliv zařízení, v autě, na mobilu, v práci, hity, na ty se můžete spolehnout. Lady Gaga, Abrakadabra za malou chvíli a staví se i Dan Barta, On My Head, Mazliku, hezké ranko.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Klikni! Co frčí tohle léto?
4: Ravensburger kavetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
3: Ideální na prázdniny!
4: Doma, venku, na dovče!
3: Beru!
4: Když hry, tak Mironet!

0: levnězčiny.cz. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Tomáš Klus.
0: Single X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Umělecké tábory pro děti Ambroziáda. Staň se hvězdou pod vedením zkušených profíků z umělecké branže. Poslední volná místa v letních turnusech na ambroziada.cz.
4: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
5: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
4: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
5: Družstevní byty Chlumec.cz.
4: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
12: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
13: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
14: Vidíš to?
15: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
14: No a víš, co vidím já?
15: Co?
14: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
15: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
14: U nás si vybere úplně každý.
15: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
14: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
15: CZ.
16: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Rok 2004, Dan Barta, On My Head, 8.52. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Venku teče asfalt, my se pečeme ve vlastní šťávě, ale je tady pozor, zásadní zpráva, která se možná může snažit o to nás, vás, na malou chvíli schladit. Dnešek je totiž poslední den v roce, kdy je to blíž k minulým Vánocům, než k těm letošním. Tohle je matematický fakt, takže od zítřka už je to blíž k těm letošním.
1: Ty bláho.
0: Už jsou výzdoby? Už se to dá koupit, nebo jak to vypadá?
1: Kapříci připluli.
0: No tak...
1: Tak nedáme si něco takového trošku jako vánočního?
0: Já jsem říkal, že to nepouštíš.
1: Ale tak...
0: Nedělej to. Jasmíno? Můžu to vypnout, prosím tě? Vypni to! Ne, počkej, hele, za tohle by na nás posluchači poslali komandu normálně.
1: Stará dobrá Mariah normálně.
0: To ne.
1: Dobře, no, dobře, tak nic.
0: To nemůžem. Ale myslím si, že tohle můžem a že tohle můžete i vy. Kato a John, Turn the Lights Off. A to bude taky poslední song úterní snídaně šampionů. Tak my se vás ptáme, jste připraveni si užít poslední song úterní snídaně? Slyšíme ano, tak jdeme na to.

0: inkarnace songu z roku 2007. Kato a John. Turn the lights off. Tak my taky s dovolením zhasneme, ale samozřejmě muzika bude pokračovat na Hit Rádiu i po deváté. My se s vámi jdeme rozloučit, snídaně šampionů, ta úterní opravdu už končí.
1: Ale ta zítřejší bude opět od 6 do 9, tak se tady sejdeme a díky, že jste byli s náma.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Opět vám přejeme, jak zvládnete dnešní den. Neupečte se a zítra ráno v 6.00. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na Královéhradecku na sjezdu z hlavního tahu od Pardubic na Březhrad došlo k havárii dvou osobních aut. Zdržení by tady mělo být minimální. No a pozor také na dálnici D11 mezi 84. až 79. kilometrem směrem z Jaroměře na Prahu probíhá tady údržba kanalizace. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
4: Jezděte i hned s operativním leasingem od Ofincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
5: BYD Tech Days.
4: Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyskupují.

0: www.mazda.cz. Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
1: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Ve Vysokém Mýtě se z běžného výjezdu záchranářů pro ně stala noční můra. Do sanitky naložili zraněnou pacientku, jenže její partner začal baseballovou pálkou rozbíjet vůz. Záchranáři se zamkli dovnitř a chránili pacientku i dítě, zatímco muž bušil do vozu, až létali střepy. Situaci uklidnili přivolaní policisté. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje útok jednoznačně odsoudila jako naprosto nepřijatelný. Opilý mladík na Hradecku usnul na nastartované motorce přímo uprostřed křižovatky. Stalo se to u obce Levín na Hradecku. Policie ho později našla s téměř 2 promile alkoholu. Tvrdil, že mu došel benzín a chtěl dojet do Prahy. Teď mu hrozí obvinění z ohrožení pod vlivem návykové látky a zákaz řízení. V Pardubickém kraji se rozjeli oblíbené parní vlaky. Na sobotní jízdy si můžete své místo zarezervovat. To je jedna novinka. No a nové jsou také podle hejtmana Martina Netolického taky trasy.
8: V letošním roce nabízíme 2 nové. Jednou z nich je okruh, který povede z Dolní Lipky přes Ústí nad Orlicí Českou Třebovou, Zábřeh na Moravě, Šumperk, Hanušovice zpátky směrem tedy na Dolní Lipku.
7: Další novou trasou je ta vedoucí z Dolní Lipky přes Letohrad, Týniště, Náchod až do Meziměstí. No a teď na Černé Hoře, na fotbalový šampionát.
0: Fotbalový servis.
9: Lionel Messi přepisuje fotbalovou historii. Argentinský útočník překonal na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 historický střelecký rekord Němce Miroslava Klózeho. Kapitán obhájců titulu, který zítra oslaví 39. narozeniny, rozhodl v Dallasu o vítězství nad Rakouskem 2-0 a navázal na hat-trick z úvodního utkání proti Alžírsku. Argentina dala na šampionátu ve 2 zápasech 5 gólů a všechny dal Messi. Čeští fotbalisté si pak naposledy před přesunem k závěrečnému 3. utkání skupiny zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Teď se přesunou do dějiště zápasu s Mexikem do tamní metropole. Zápas Česko-Mexiko se bude hrát ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času.
0: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
7: No, tak tohle už bude docela peklo. O víkendu 37 stupňů ve stínu. Tak to dneska ještě pohoda. 25 až 29, to budou odpolední maxima. Čekáme jasno až polojasno, odpoledne přechodně i oblačno.
0: Hit Radio Černá Hora.
10: Jsou 2 minutky po 9, před námi je úterní dopolední drive na Hit Radio Černá Hora a taky další letní horký den. Teď to ale snad ještě jde, nebo máte už u vás slušný teplo? Za chvilku na to dáme téma, budete mít příležitost napsat, jak moc jste spokojení s klimatem u vás v práci. S vámi je Jana Šumurdová, taky muzika. Na začátek dnešního dopoledne Pitbull, JC Stewart nebo taky už za moment Miley.

Rádio Černá Hora, ano, a patříte mezi ty, co máte v práci příjemně a neřešíte, kolik venku ukazuje teploměr, nebo naopak víte, že za chvilku to bude peklo po zbytek vaší směny. Já si pamatuju, když jsem kdysi pracovala v jednom obchodě, tak tam fučela klimačka prostě 24/7 a to tak moc, že při takovýchhlech vedrech jsme chodili s kolegyní normálně navlečené a klepali kosu po celý pracovní den. Hrozný. Koho ale jako tak nejvíc teď snad lituju, jste všichni vy, co musíte pracovat třeba někde venku. Nedávno jsem se bavila s jedním pánem, co dělá střechy a vyprávěl, jak je to vlastně extrémně náročné. Jo? Dokonce si myslím, že spousty z nás si tohle neumíme v těch vedrech ani představit. Co je taky téma, pokud máte v práci teda klimatizaci, jste schopni se dohodnout jako s kolegy, jak moc to bude chladit? Já třeba osobně nesnesu klimatizaci a mám ji neustále vypnutou, jo? Ale moji kolegové, ti by zase nejradši vysílali v lednici, jo? Schválně mi někdo napište, kdo s tím máte zkušenost a jestli vám třeba šéf i dovolí, nevím, v takovém vedru home office. Na 601 292 464 čekám na vaše zprávy. Hydra.

0: Na Hit Radio Černá Hora nám dohrál Sebastián. No a domluvíte se v práci s kolegy, jak moc vám bude chladit klimatizace, nebo to jsou neustálé spory? No a jak zvládáte v tomhle počasí práci venku? Protože to musí být jako hodně náročné. No a na tohle mi skrze náš WhatsApp reagoval Petr. Dělám pokrývače a na střeše je teď klidně i 50 stupňů. Drží nás nad vodou jen práce v brzkých hodinách, pravidelné pauzy ve stínu a fakt, že mám skvělého parťáka, co na mě dává pozor. No ty bláho, Petře, co na to říct? Přeji ti, ať to ve zdraví zvládáš jako do posud a parťák, ať nadále vše skvěle uhlídá. Každopádně si na mě udělal dojem, že i přesto si teď napsal. Tak moc díky. No a další vaše zprávy a hlasovky si dáme za chvilku po muzice. Moc díky za vaši přízeň a na náš WhatsApp 601 292 464 posílejte dál, jak to v práci zvládáte, to aktuální vedro. Jestli třeba řešíte i s kolegy, jak moc bude chladit klimatizace. I to může být totiž téma u vás v práci.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464. Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Rádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
7: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
8: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfincar, Hradec Králové a Trutnov. www.olfincar.cz.
14: Vidíš to?
15: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
14: No a víš, co vidím já?
15: Co?
14: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
15: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
14: U nás si vybere úplně každý.
15: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
14: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
1: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: V aktuálním vedru by se jednomu nechtělo ani zpívat, to ale nehrozí tady u nás na Hitrádiu Černá Hora. S námi máte neustále přísun těch největších hitů. A já mám od vás aktuálně přísun zpráv k tématu, jak v práci zvládáte vedro, jestli se třeba dohadujete s kolegy, aby ta klimatizace běžela nebo ne, nebo jestli mám třeba dá i šéf v tomto počasí nějaký volno nebo home office. No a mám tady hlasovku od Heli, která nás sledí z Vrchlabí a už jen z té její hlasovky máte pocit vedra.
1: Krásné dopoledne. Tak já pracuju ve firmě, kde teď o noční jsme třeba měli teplotu 33,4 stupňů na hale. A musím říct, že to bylo opravdu výživný. Takže ono je někdy jedno, jestli pracujete na střeše, nebo jestli děláte v nějaké firmě, kde není klimatizace. Ale jinak fajn. Jinak jsme to všechno zvládli a mějte moc krásný den. Zdravím vás. Hela.
0: Hello, moc díky. No a líbí se mi, že i tak jsi pozitivní. Měli bychom si z toho vzít příklad. Napsala mi taky Gabče, ahoj Jani, tak u nás je téma klimatizace dost časté. Bohužel klimatizace fouká v kanceláři přímo na mě a jsem z toho akorát nemocná, takže pokud tady zrovna nikdo není, vypínám a radši se potím. Krásný den, Gáby. Díky, napsal taky Karel. Klimatizace v autě mi minulý týden odešla. Čekám na opravu, která už bude tento týden, takže zatím jako kurýr prožívám v těchto dnech osobní peklo. Karle, tak my tě taky zdravíme, díky za tvou zprávu a když to tak jako poslouchám a čtu, tak by to chtělo něco, co vás schladí. Což teda jako nevím, jestli se úplně Offspring podaří. Každopádně vám to snad příjemní. Aktuální situaci. S vámi je Jana Šimurdová a na Hitrádiu Černá Hora posílám Offspring. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch.

0: S vámi je Hit Rádio Černá Hora, Jana Šimurdová. No a protože je dneska už 23. června, tak raději připomínám, že už jen do 25. máte příležitost si zakoupit lístky za zvýhodněnou cenu, a to na dvoudenní festiák Hrady.cz na Kunětické hoře, který je tady už prakticky za 3 týdny. Uteče to, tak ať o to nepřijdete. Hit Rádio Černá Hora bude opět na místě a společně nás čeká spousty skvělé muziky české stars, jako třeba právě Miraj. Tak více už na Hrady.cz.
1: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Žastolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
2: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
3: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika, sportáky,
15: zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky CZ.
18: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
19: Hit Radio.
3: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
8: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.

0: trase Nové Město nad Metují směr Rychnov nad Kněžnu. Za silnici tady u Krového objezdu čistí vozovku, a to v pravém pruhu. To je prozatím vše, vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Chtěli pomoci, ale sami se stali obětí útoku. Vypjaté chvíle si prožili záchranáři ve Vysokém Mýtě při pomoci ženě po úrazu. Pacientku naložili do sanitky a nastalo peklo. Její partner sebral baseballovou pálku a začal mlátit do sanitky. Střepy způsobily posádce zranění a na pomoc museli přijet kolegové. Muže spacifikovali až přivolaní policisté. I dneska bude hic. Možná máte v kanceláři a nebo jinde v práci nesnesitelný vzduch, ale nevětrejte. Otevřená okna během tropických veder podle odborníků teplotu uvnitř ještě zvyšují. Větrat má smysl hlavně v noci a brzy ráno. Přes den je lepší okna zavřít a zatáhnout žaluzie i závěsy. No když teplota přeskočí 30 stupňů, teče na Náchodském nádraží chlazená pitná voda zdarma. Lidé si ji v Náchodě mohou načipovat bez aplikace a bez omezení přímo z veřejné filtrační stanice. Projekt má pomoci cestujícím zvládat tropické dny bez rizika dehydratace.
10: Fotbalový servis.
0: Tak schválně, kdo si dá budíka? Čeští fotbalisté nastoupí ve 3 hodiny ráno našeho času do rozhodujícího zápasu proti domácímu Mexiku. Po ztrátách s Koreou a Jihoafrickou republikou jim postup zajistí pouze výhra. Remíza i prohra znamenají velmi nejistý osud na turnaji.
11: Já jsem chtěla jenom říct, že když už se bude stávat ty 3 ráno na ten fotbal, takže by se mohli otevřít ty okna a vyvětrat.
0: No, vidíš,
11: že to ocení úplně všichni členové rodiny.
0: Na tom našla to svý.
12: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: Trutnov a Hronov, aktuálně oblačno a 22 stupňů. Zdravíme taky do Svitav, tam máte 23. Odpolední maxima 25 až 29 stupňů. Celkově bude polojasno až oblačno na východě Čech.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: A jak jde čas, teplota stoupá, tak hlavně prosím vás, udržujte pitný režim. Máme 3 minutky po 10. Pokračuje dopolední drive na Hit Radio Černá Hora s Janou Šimurdovou. A já takto z éteru děkuju posluchačce Daně, která nám do studia na náš WhatsApp poslala pozdrav z dovolené u moře. Ten kontakt s vámi je prostě boží. Dano, my tě taky zdravíme, taky bychom už chtěli do včů, místo toho vám ale posílá.

0: Dnešní jízda Hitrádia Černá Hora.
1: Takže bereme plavky, ty největší letní hity a vyrážíme na východočeská koupaliště. Užít si s námi můžete legendární turnaje v Bumperbowlu, ale hlavně vezeme hromadu dárků, které si můžete vyhrát v rámci soutěží. A soutěže máme pro velké i malé, takže se těšíme na vás všechny. Určitě sledujte náš web hitradiocernahora.cz, kde kromě toho, co všechno můžete vyhrát nebo zažít, tak se taky dozvíte, kdy vyrazíme za vámi a kam to bude. No a já třeba teď prozradím, že na vás čekají také ceny od Emado, což je společnost z Hradce Králové a váš specialista na školní a kancelářské potřeby. Do soutěží nám věnovala kvalitní batohy a dárky značky Oxybag. No a nerada to říkám, ale uteče to a bude tu nový školní rok, takže se vám to bude hodit. Jinak inspirace a kompletní školní výbavu najdete na jejich e-shopu školnipotřeby.eu nebo na prodejnách Emado v Hradci Králové. No a my s týmem Hitrádia Černá Hora snad brzo dojedeme k vám udělat pořádnou letní jízdu.
0: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: 10 hodin, 25 minut, posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a už jste navštívili naše sociální sítě? Konkrétně na Facebooku díky tomu můžete získat ve ski resortu Černá Hora Pec dva zážitkové sjezdy na terénní koloběžce, včetně výjezdu lanovkou na kopec. Na našem Facebooku, kde jsme teda jako Hit Radio Černá Hora, napište pod příspěvek, s kým a proč byste chtěli tohle zažít. No a pozor, každý den s námi můžete vyhrát.
1: Zažij letní dobrodružství se ski resortem Černá Hora Pec. Lanovkami za výhledy, pohrát v dětském parku a pak dolů na koloběžce. To je paráda. Více na skiresort.cz.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464.

0: východních Čech.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushimakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
2: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete s ním. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mira.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
17: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
16: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
17: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
16: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
18: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stán pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by to nebyl.
19: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
11: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
7: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
11: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
12: Hitradio.
6: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Černá Hora dohráli Linkin Park a určitě to znáte taky. Balíte kufry na vysněnou dovolenou po Evropě a pak vám někdo u piva třeba začne tvrdit, že Evropská unie vám brzy zakáže řídit vaše starší auto nebo že na hranicích zavedli úplně nová nesmyslná pravidla. Kolem cestování a dopravy v Evropě totiž koluje neuvěřitelné množství mýtů a takových těch polopravd, které nám zbytečně kazí radost z toho letního cestování. No a přitom je to strašně často to úplně jinak. Jsou ale taky věci, na které si dát pozor, ať vás to třeba pak zbytečně moc nestojí. My jsme si dali tu práci a ty nejzásadnější informace vám dali na náš web hitradio.cz. Tak na to koukněte. No a teď už pokračujeme s další muzikou. Tady jsou Coldplay.

0: Offenbach, již Overdrive, s vámi je Hit Radio Černá Hora a pokud jste se snad ještě neupekli, tak vás v další hodince pravděpodobně zachráníme, budeme řešit, co je ve vedrech nejlepší pít a co naopak nepít, aby nám bylo dobře. No a taky máme pro vás tankování zdarma a to rovnou celou plnou nádrž a samozřejmě to není vše. Neustále vás zásobujeme těmi největšími hity, které dáme i za malou chvilku. Na Hit Radio Černá Hora třeba Michal Hrůza nebo Gigi D'Agostino.
1: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
2: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
1: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
2: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
1: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 90 866.
3: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watchfit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
7: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
8: Jahody a merunky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velký obchod a malý obchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a merunky od Petra.
9: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace Per Dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
14: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
15: Na vědomost se dává, že se v Malé Úpě pořádá tradiční jarmark.
16: Zábava pro malé i velké, řemeslné stánky, hudba, prostě pohoda. Již tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě.
17: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Hlásíte nám nehodu, a to na trase s Chrudimi do Ždírce na Doubravou u odbočky na Vysočinu. Došlo tady ke srážce dvou osobních aut, projedete tady kyvadlově a kolony se tvoří v obou směrech. No a pozor také na dálnici D11 na 70,5 km směrem od Prahy do Hradce Králové. Tady probíhá v levém pruhu údržba svodidel. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Ofincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: What's up, this is Pete. Jason Derulo.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Nezasahujte, apeluje policie na všechny, právě probíhá velké pátrání po 55-letém muži Petru Šimonovi, kterého viděli se zbraní v ruce u školy v Čelákovicích u Prahy. Má být ve velmi špatném psychickém stavu. Stopy vedou i do Nového Bydžova, kde probíhají preventivní kontroly a policie posiluje hlídky. Zároveň vyzývá všechny, kdo uvidí modrou fábí s SPZ-kou 5AB71 97, aby volali 158 a nesnali vedou i do Nového Bydžova, kde probíhají preventivní kontroly a policie posiluje hlídky. Zároveň vyzývá všechny, kdo uvidí modrou fábí s SPZ-kou 5AB71 97, aby volali 158 a nesnažili se auto zastavit. Je možné, že muž

0: zákaz řízení. Víkend u nás přinese ještě silnější vedra než minulý týden. Teploty můžou šplhat až k 37 stupňům Celsia. Už od zítřka půjde rtuť přes 30 a přidají se taky tropické noci bez většího ochlazení. Podle Českého hydrometeorologického ústavu začne úleva až zhruba v polovině příštího týdne. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku z loňské dopingové kontroly. Za českou tenistku se postavily teď světové hráčky. Ozvala se Karolína Muchová, také Sorana Kirstea, Elis Mertens, mimo jiných i Paula Badosa. Všechny trest označují za nepochopitelně přísný. Naše hráčka se ještě proti verdiktu může odvolat.
1: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: Polojasná až oblačná je v tuhle chvíli a bude po celé odpoledne východočeská obloha a teploměry nám budou ukazovat 25 až 29 stupňů ve stínu.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: A Jana Šimurdová, ladíte nás právě teď za volantem? Tak to je nejlepší chvíle se na moment zastavit a na náš WhatsApp 601-292-464 poslat třeba info z vašich cest. To vám totiž zajistí, že se dostáváte do hry o plnou nádrž. Vážení, je tady 11. zase to uteklo a my otvíráme naši poslední hodinku dnešního dopoledního driveu na Hit Radio Černá Hora.

0: Úterní playlistu také Hunter X a Golden. No a na náš WhatsApp Hitrádia Černá Hora přišla zpráva od Pavly. Právě teď jedu trasu s Chruďumi do Pardubic, vše v klidu a tímto zdravím všechny, kdo posloucháte Hitrádio Černá Hora, vaše posluchačka Pavla. Pavli, díky moc za tvé info a milý pozdrav. Tvá zpráva tě dostává do hry o plnou nádrž. Tu budeme rozdávat ještě do konce tohoto pracovního týdne, tedy do pátku. A buď můžete, jako tady Pavla, pozdravit cest, anebo napsat třeba i, co se vám kdy stalo během vašeho cestování. Důležité je, aby nám to právě dorazilo na ten náš WhatsApp 601-292-464, odkud už jednoho z vás vyberou kolegové v odpolední show tady na Hitrádiu Černá Hora. Tak šťastnou cestu a plnou nádrž.
1: WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601-292-464.

0: rádiu Černá Hora, taky Adam Ďurica. Alkohol, káva, sladké a chlazené nápoje, tak ty by se neměly pít v teplých dnech. Říkáte si teď, co teda jako vlastně můžete pít? Státní zdravotní ústav vzkazuje, že upřednostnit bychom měli v posledních dnech vodu nebo minerálku. Mě trošku zarazila teda ta káva nebo ty kofeinové nápoje, protože nemít svého ranního Turka, tak tady ležím pod stolem. Pojďte mi ale napsat na náš WhatsApp 601-292-464, co vás osvěží nejvíc a bez jakého nápoje si to neumíte představit. No a po muzice si to společně povíme tady na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Rádio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Rádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Rádio Černá Hora CZ.
2: Partnerem je společnost Franskar, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, bratří Štefanů a Pardubice, Dražkovice.
3: Víš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: vyhledávaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy pod hora.
4: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
5: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival.
7: To jsou hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Chceš si zahrát ve filmu, zpívat, tančit, hrát divadlo nebo se stát moderátorem? Pojeď na letní Ambroziádu. Pod vedením profíků z umělecké branže získáš spoustu zkušeností i nové kamarády. Ambroziáda probíhá po celé České republice i v Chorvatsku. Poslední volná místa na ambroziada.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
13: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz.
14: Vstupné zdarma. Hit Radio.
15: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

0: Moc díky, že stále ladíte Hit Radio Černá Hora a s vámi ještě v dopoledním driveu Jana Šimurdová. A před několika minutami jsem vám říkala, že bychom neměli pít ve vedrech alkohol, kofeinové nápoje, sladké nebo chlazené nápoje. Upřednostnit bychom měli určitě vodu nebo minerálku a ještě pozor na množství, pít bychom neměli málo ani hodně. Státní zdravotní ústav uvádí, že potřeba tekutin je značně individuální, závisí na tělesné hmotnosti, věku, pohlaví, složení, množství stravy, tělesné aktivitě a tak dále. Já to zkrátím, prostě nic nepřehánět a pít, jak tělo říká. Já jsem ale mluvila taky o tom, že třeba bez kávy bych to nedala a mě samozřejmě nejvíc zajímá, jak to máte vy. Co nejvíc osvěží vás, bez jakého nápoje si to neumíte představit. No a náš posluchač Milan vyposlal tohle.
1: Recept na nejlepší letní osvěžení. Vezmeme citron, mátu, bazalku, vodu a rozmixujeme. Vylejeme do záchodu a otevřeme si pivo.
0: Chápete, jo? Bohužel jsem to musela zkrátit, pak už to bylo i nevhodné, ale tomu říkám návod. To se asi nebude líbit teďko Monči Strutnová, která mi napsala. Ahoj Ani, já nedám dopustit na čistou vodu s vymačkaným citronem a mátou ze zahradky. Moje, já se ti strašně omlouvám, ale to se teda načasovalo. Krásně to osvěží a člověk do sebe necpe cukr. Tak to mi napsala Monča po tomhle, co mi poslal Milan. Hezký. Moni, já ti samozřejmě děkuju a souhlasím, že to osvěží. A pak si dáme to pivo. Taky napsal Tomáš z Pardubic. Zdravím, Jano, my v práci pijeme vlažný čaj. Studená voda z lednice mi nedělá dobře na žaludek, ale po práci jedno orosené bodné. No jo, takže pivem to končí. To mluví za vše. Tomáši, díky. Moc díky za vaše zprávy, které mi udělali radost a tady mám za to pro vás na Hit Rádiu Černá Hora jednu fajnovečku z devadesátek.

0: čas, ať už k obědové pauze nebo ještě před ní. Každopádně ladíte Hit Radio Černá Hora. No a na náš WhatsApp mi napsal Patrik. Dobrý den, chci informovat řidiče, že přímo v Žacléři měří městská policie, tak bacha, mělo by to být asi do 16. hodiny. Patriku, my ti děkujeme a jsi ve hře o plnou nádrž, kterou už dnes v odpolední show mezi 15. a 17. jeden z vás získáte, a to právě díky takové zprávě na náš WhatsApp. No a já už se s vámi pro dnešek loučím. Opět jste mi ukázali, jak jste skvělí, když jste mi psali, a mě bylo ctí s vámi vysílat. Těším se zase zítra od 9 a vy zůstaňte s námi dál, protože v pravé poledne, což je už za chviličku, tady na Hit Radio Černá Hora máte srdcovky.
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Žastolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mira,
5: Rybičky,
4: Migové,
5: jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů,
4: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chruděmi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
13: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlíně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
9: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
17: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
9: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
17: Když repráky, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
15: Hit Radio Černá Hora.
18: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pokud uvidíte Renault Megane vínové barvy značky 1S08861, volejte 158. Jede v něm hledaný ozbrojený 55-letý Petr Šimon. No je to divoký dneska. Pokud máte další info z cest, volejte na 800 1 10 100.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Ahoj, lásko, dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
5: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
4: To bude slast.
6: Přesně tak jsem to plánoval.
7: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
10: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
9: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
10: Družstevní byty Chlumec.cz.
9: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: do republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
1: O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, sejde se zítra. Policie ze Středočeského a Královéhradeckého kraje a také z Prahy pátrá po ozbrojeném muži. Zaznamenán byl ráno ze střelnou zbraní v Čelákovicích u učiliště. Hledaný střídá auta, naposledy byl viděn ve voze Renault Megane vínové barvy. Jde o 55-letého Petra Šimuna, který je ve špatném psychickém stavu. Policie zveřejnila jeho fotografii. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Karlovarském filmovém festivalu francouzská herečka Juliette Binoche a americký herec Dustin Hoffman. Zahajovacím filmem bude argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje nezapomenutelné utkání mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986. Teď se podíváme k nám.
2: Chtěli pomoci, ale sami se stali obětí útoku. Záchranáři ve Vysokém Mýtě umístili ženu po úrazu do sanitky. Jenže její partner popadl baseballku a mlátil do sanitky. Záchranáři se i s pacientkou a dítětem zamkli uvnitř. Muže spacifikovali až přivolaní policisté.
3: Přívěsy HKCZ. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Polojasná až oblačná obloha bude teď po celé odpoledne ve východních Čechách a co se týče teplot, 25 až 29 stupňů budou odpolední maxima.

Je pravé poledne, posloucháte Hit Radio, začínají srdcovky a jak jste slyšeli ve zprávách, tak hlavní město je na nohou, pořád hledají toho ozbrojeného zločince, tak říkám si, chtělo by to tady nějakého Batmana, kdybychom měli, jo, co by prostě jako skočil do auta a vyřešil by to za nás, za všechny. No a když Batman, tak pojďme do roku 1995 a dáme si filmovou píseň z filmu Batman Forever, za mě asi jeden z těch nejlepších Batmanů. Co myslíte? Nicole Kidman, Jim Carrey, Tommy Lee Jones a Val Kilmer.

0: Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Ty taky neví, co chtějí. Je 12 hodin 7 minut. S vámi Hit Radio, tohle je Srdcovka číslo 1. A milovníci Batmana poznávají rok 95 a film Batman Forever.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: I'm Batman. Pojďte si to říct. I'm Batman. To je prostě jako nádhera. Díky moc tady Pítrovi za zprávu, který píše: Čau Jirko, Batmanem se mi udělal na úvod srdcovek ohromnou radost. Jako děti jsme si na něj hráli pořád. Mám ho rád dodnes. Nový díly jsou super, ale s Hádankářem a Jokerem je podle mě nejlepší. Čus bus, Pítr. No jo, pod to se asi i dokážu podepsat. Jsem zbožňoval Jima Curryho jako Hádankáře. Ten Joker, který se tam objevil, který ho stvárnil Tommy Lee Jones, tak je jako fantastický. Je to samozřejmě víc jako komiksový než ty nový díly, které už teďko známe z toho 21. století. Ale je to prostě legendární. Takže jsem rád, že vám hned na úvod udělala radost filmová píseň. Mimochodem z roku 95 právě z Batmana Forever. Osobně doporučuju, pokud nevíte, co autem na dlouhý cesty, když pojedete někam na dovču, nebo s dětma na chatu, tak dejte si celý soundtrack. Fakt to stojí za to. Je to fakt jako skvělý. Je to vlastně podobný, jako když si pustíte soundtrack třeba z Foresta Gumpa. To taky jako co hit, to perla. Bude vás to bavit. No a když jsme u těch filmových věcí, tak ještě jednu radost vám tady udělám. V roce 1968 natočili Tenkrát na západě 91% na ČSFD. Úplnej úlet. To je prostě, ten film je jasná srdcovka. A inspirovala hudebně spoustu kapel, skupin a tak dále. No a jednou z nich tak je i německá parta Downlaw, která na ní udělala takovou jako rapovou verzi. A říkám si, proč ne? Proč si ji nedat právě teď v našich srdcovkách? Tak jestli máte rádi rap, R&Bčko a do toho navíc i western, no tak tohle je prostě srdcovka s číslem 1 pro vás, pro dnešní den. Download a nádherná věc Ennio Morricone, Once Upon a Time na Hit Radio.

0: poznali jste, z jakého filmu, z jaké ikonické scény to je?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak pokud patříte mezi milovnice Ďábel nosí Pradu, tak samozřejmě víte, ta odpověď byla úplně jasná. A nebo i seriál Grey's Anatomy, i tam se objevila tahle legendární píseň. 12 hodin a 17 minut, vůbec jsem netušil, že ty srdcovky budou dneska až takhle moc filmový. Ale na druhou stranu, proč ne? Teď když si vzpomeneme, a teď i vy, když si vzpomenete na 90. léta, tak se vám 100% prostě vybaví videopůjčovny, vybaví se vám videokazety. Byla obrovská výhoda, když někdo v baráku, jakože v paneláku, tak měl i video rekordér, který dokázal nahrávat, takže kolikrát jsme si prostě jako přehrávali ty kazety z té půjčovny na nějakou koupenou, no, prostě se to tenkrát dělávalo, no, tak to bylo. Na druhou stranu taky jsme seděli u televize, nahrávali jsme si stejně tak jako na normálně audiokazety z rádia a písničky, tak jsme si nahrávali i filmy z televize. Tenkrát naštěstí ty reklamy nebyly tak extrémně dlouhý, ale i tak jsme se jim museli dát pauzu, že jo, protože se to pak nedalo nějak sestříhat. No, jsou to nádherný vzpomínky. A když vy si teď vybavíte sebe jako děti, co chodili do videopůjčovny, anebo na váš obývák plný videokazet, co byl tenkrát váš nejoblíbenější film? Zkuste trošku popřemýšlet, napište mi film a já zkusím k tomu najít i hudbu a ještě bychom si ji dneska v srdcovkách mohli dát. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do studia Hit Rádia, tak se těším a do té doby tak si dáme jednak Chicago a právě teď i Master Boy.

téhle píseň. Hard to say I'm sorry. Jo, jo, já se taky budu se to mluvit, protože nám končí dnešní srdcovky. Toto uteklo.

0: Adamová. Na WhatsApp Rádia s číslem 777 937 777 mi posíláte tipy vašich nejoblíbenějších filmů, na který si pamatujete jako děti. A tady samozřejmě milovala jsem Bod zlomu s Keanu Reevesem a ta hudba fantastická. Zdraví Ilona. Ahoj, jasně, musíš uznat, že další hodně vyvedený soundtrack je z Matrixu 1, to je prostě strop. Pod to se podepíšu, to si vybavíme asi všichni, kdo jsme chodili na začátku milénia do klubu, tak jakmile se začaly hrát nějaký věci z Matrixu, tak ta klubovka byla neuvěřitelná. Lví král, dokonalý film neboli pohádka s krásnými písničkami, vyrostli jsme na tom se Segrou, je nám 38 a 39 let a stále ten film milujeme. Díky moc za vzpomínání, zdraví Lucie. No, ráda se stalo. Co tady máme dál za vaše tipy? Predátor. To je skvělý, ale pozor, jo, Predátor a píše to dívka. Ahojky, za mě je to Predátor, zbožňuju ho doteď a je to moje nejsrdcovka. Upřímně jsem zbožňovala taky Arnolda jakože policajta ze školky, juniora a tak dále, ale když jsem viděla Predátora, začala jsem Arnolda nesnášet, protože zabil toho super ufouna. To se producentům fakt nepovedlo. No, tak aspoň někdo mu fandil tenkrát. No, bude to těžký pro mě vybrat teda jednu píseň z nějakého filmu. Z jakého by to mělo být? Jaký je ten váš nejoblíbenější? Dejte ještě vědět na 777-937-777. Tady vidím poslední Mohikán, to je topka. No, ježišmarja, to zbožňuju, samozřejmě. To mi připomíná i plzeňský hokej. To jestli máte rádi poslední Mohikán a máte rádi hokej, zajděte se někdy tam, protože to je nástupovka plzeňských Indiánů. Jo. Tak možná, že já mám teď svýho favorita. No, ještě mě můžete zkusit nějak přesvědčit na ten váš film. 777-937-777, máme na to cca 10 minut.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: XXL Výprodej v online shop CZ.
3: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete s ním. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz. Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
12: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního Hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico.
14: Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetrpico.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Single X.
17: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
18: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
19: Tohle není jen festival,
20: to jsou hrady.
17: www.hrady.cz.
21: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
22: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika si ten blízko, je 12.36, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Je tady poslední srdcovka pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. Bude to filmová píseň, těch filmů jste opravdu napsali strašně moc. Od Top Gunu přes Pomádu až po Hříšnej tanec. Bylo to těžké vybírat, ale nakonec vybírám píseň z filmu Duch. Za prvé, je to nádherný film. Za druhé, je to nádherná píseň. No a za třetí, všichni máme někoho, kdo už tady s námi není. A dali bychom cokoliv, cokoliv, za ještě jednu poslední možnost se rozloučit a obejmout se, jako to bylo v tom filmu. V tomhle je vlastně asi celé poslání legendárního filmu. Tak zavřete oči a představte si, že právě teď se můžete obejmout. Tahle píseň je pro nás, pro všechny a speciálně ji posílám i do Rádia Kiss a rodině jejich kolegyňky Báry.

0: Pojďme utřít slzu, zhluboka se nadýchnout a žít dál.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Život je krásný a máme štěstí, že pořád můžeme být na této planetě. Tak pojďme si to užít. Pojďme si nestěžovat na to, že venku je strašný horko, protože za půl roku tady bude strašná zima a budeme si říkat, už aby zase bylo teplo. Pojďme si užít ten každý den. Stejně tak, jako si užíváme od pondělí do pátku ve 12 hodin Srdcovky Hit Rádia. Za chvíli nejnovější zprávy do té doby z hitů, například Eva Farna a Mirai, a dáme taky Simple Plan. Welcome to my life. Další skvělá hudba. A když to stihnem, tak dáme Disturbed. Tak buďte s náma.
2: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.

0: levnězcíny.cz. Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si Enjoycard. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoycard plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoycard. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
2: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám, hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc, stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.silnice.cz.
7: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Rádio Černá Hora. I took the long road across the ocean.

0: Je tedy závěr úterního poledne, my jdeme na zprávy na Hit Radio. Pro vás připravena také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kbelská a směr k Černáku, zdržení kolem 10 minut, platí to pak dál i pro Štěrboholskou až po úroveň Běchovic. Zdržení, které hlásíte z Pražského okruhu, je zejména na úrovni Jesenice dál k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jezděte i hned s operativním leasingem od Olfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
3: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
4: Na vědomost se dává, že se v Malé Úpě pořádá tradiční jarmark.
5: Zábava pro malé i velké, řemeslné stánky, hudba, prostě pohoda. Již tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.

0: zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje. Uvedl to na Siti X. Pravidelně je podle něj konzumuje zhruba 70 tisíc českých dětí ve věku od 11 do 15 let. Ve sněmovně podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. Krásy Česká každoročně lákají miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a stále více lidí cestuje i mimo tradiční turistická místa. Potvrzuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismüller.
1: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné Hoře.
0: Velké oblibě se v létě těší také park Miraculum v Milovicích nebo Skybridge na Dolní Moravě. Současná vedra mají ve Francii první oběti. Od víkendu se tady utopilo 20 lidí, kteří hledali úlevu od veder koupáním na nehlídaných místech. Poprvé v historii dnes platí nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na více než polovině francouzského území. Teploty tady šplhají k 45 stupňům. A teď ještě pohled k nám.
2: Černá Hora, rádio z hor a taky vás tam vezmeme. Špindlerův mlýn přepíná na vyšší level. Mezi Medvědínem a Svatým Petrem vzniká propojení, o kterém se mluvilo už desítky let a teď se stává realitou. U Labské přehrady už je staveniště, vzniká nová spodní stanice lanovky, zázemí a také dojezdy sjezdovek.
3: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: Proměnlivá oblačnost, polojasná obloha, místy více mraku, oblačno, dokonce zataženo, na večer ubývání mraku a teploty kolem 27 až 29 stupňů.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: 13 hodin a 3 minuty, s vámi Jirka, přeju pohodový den a taky dobrou chuť k obědu, pokud ještě i takhle po pravém poledni máte čas a polední pauzu, to vám přeju, taky trošku závidím a taky hodně přeju. A zajímá mě, jak jste na tom s obědama, chodíte někam do restaurace anebo si nosíte do práce krabičky z domova? Pokud jsou to krabičky z domova, napište mi na 777-937-777. Co je ten nejzásadnější důvod? Proč si nosíte jídlo z domova do práce v krabičkách? Proč to potřebuju vědět? Má to spojitost s norským týmem na fotbalovém mistrovství světa. Vysvětlím za chvíli.

Rihanna na Hit Radio. Je úterý odpoledne, už máme po obědě, za chvíli bude čtvrt na dvě a prachy, tak to je nejčastější důvod, proč si nosíme do práce jídlo z domova v krabičkách. Není to proto, že byste neměli kolem dobrou restauraci, že rádi jíte sami nebo zdravě, ale jsou to opravdu peníze. Alespoň podle toho, co píšete na WhatsApp Rádia s číslem 777 937 777. A vlastně to dává smysl. Já to tady v rychlosti počítám. Oběd je dneska minimálně 2 kila, to znamená 4 tisíce měsíčně jenom za oběd. To znamená, že na krabičkách se určitě dá ušetřit. Tak chápeme to, naprosto pořádku, úplně v pohodě. Úplně jiný důvod, než vy, má fotbalová reprezentace Norska. Ta si nechala do Ameriky poslat lodí 1 tunu jídla na letošní mistrovství světa. A to teda převážně ryb. A ne, aby ušetřili, ale protože nevěří jídlu v Americe. Prostě chodí kolem, koukají takhle na ty normální Američany, kteří jsou v podstatě jako jiných proporcí než zrovna tady ti norští atleti a nevěří jídlu. Takže chtějí mít svůj tým skvěle připraven a tak si teda nechali poslat 1 tunu jídla lodí. To je mazec, jo. Chtějí mít tým ready a ne, aby byl věčně na záchodě s bolestma břicha. Tak si říkám, je to paranoia, anebo to dává smysl? Ty severské země, ty jsou asi ohledně ryb zvyklí na úplně jiný level, to je pravda, takže u nich se to asi dá pochopit. A když to vezmu úplně do detailu, tak si uvědomte, vy když jedete na dovolenou, jo? Já jsem se narodil v Plzni a když jedeme s klukama jenom tady na vodu, tak stejně si pro jistotu beru taky 6 plzniček z domova, radši sebou.

0: Matěj na Hit Radio, to je taky skupina, na kterou když půjdete na jejich koncert, tak na to nikdy do smrti nezapomenete. Byli u nás v Česku úplně poprvé na přelomu let 95-96, vlastně dvakrát hned po sobě krátce. No, nebyl jsem. Nebyl jsem, bylo mi 10, ale vlastně jsem je jako živě nikdy neviděl. Pokud vy ano, tak vám to přeju, ale hodně vám to taky závidím. Kdo ale u nás koncertuje velmi pravidelně, tak to je skupina Činasky. My si dáme za chviličku. Zítem stejně jako já. A možná, že i tohle je hit, který zazní v rámci jejich letního turné. Mimochodem, na turné po Česku se vydávají po dlouhých 3 letech. Tak pokud vyrazíte, užijte si to taky.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
13: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
12: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
13: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
12: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
14: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během 2 dnů na 2 stagech se představí 3 sestry Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
15: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Lost on You na Hitrádiu 13 hodin 630 minut. Dneska je úterý 23. června, to znamená, že dneska večer můžete vyhnat zlý duchy, konečně, jo? Stačí si udělat ohníček. Dneska v noci je svatojanská noc, to znamená, že po Česku budou opět svatojanské ohně, což nevím, jestli je v tomhle vedru a suchu vlastně úplně dobrý nápad, no. Tak možná místo toho můžete vyrazit třeba trhat magický byliny, jako heřmánek nebo přezalku. Natrhaný dneska v noci mají prý největší léčivou sílu. Takhle, ne, že bych tomu úplně věřil, jenom hážu takhle do placu tipy, co byste třeba mohli dělat, abyste si uvolnili myšlenky, abyste nemysleli na, já nevím, politiku, kterou teď momentálně v Česku máme, a nějaký ústavní žaloby prezidenta na vládu a tak dále, abyste nemysleli třeba na fotbal, ze kterého úplně nemáme radost, na mistrovství světa, nebo abyste třeba nemysleli na to, že zrovna vaše dítě dneska přišlo s tím, že ho nakonec nevzali na tu střední školu, protože to se dneska děti dozví. No, tak jenom abyste si prostě takhle jako vyčistili hlavu, tak můžete zkusit třeba tohle. Kdy jindy než dnes, když k tomu ta svatojanská noc navíc spěje, navíc má být nádherně v Česku, má být úplně jasno a horko, tak můžete vyrazit.

0: Lost Frequencies na Hit Radio, je úterý odpoledne, s váma Jirka Plenář. A co máte teď na sobě? To neberte nějak jako takovou tu typickou otázku, ne. Zajímá mě to, jestli máte na sobě nějakou růžovou barvu. Nevím, ponožky, tričko, spodní prádlo nebo gumičkové vlasek třeba. Prostě dneska je totiž Mezinárodní den růžové. Dneska se oslavuje růžová barva, tak pokud náhodou na sobě něco máte, no tak jste skvěle připraveni i do dnešního dne, to je nádhera. Tak když je to teda den růžové barvy, tak my se tady alespoň taky můžeme pustit nějaký hity na oslavu právě růžové barvy, tak co bychom si třeba mohli dát? Ne, pardon, to je špatný tlačítko, tohle jsem chtěl. Jo, to je ono. Jennifer Lopez, Pitbull on the floor. A stihneme taky Dašu. A budou taky The Calling. To všechno do 14. hodiny tady na Hit Radio, tak hezký růžový den.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná.

0: jako svoje boty.
1: Na příjezdu do Nákoda z Jaroměře bouralo osobní auto.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Černá Hora.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
2: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
2: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 866.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové,
5: jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
10: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz.
14: Vstupné zdarma.
15: Prázdniny, pádláč, paráda.
16: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
17: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
18: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Daša s Hitem Austin, krátce před 14. hodinou, za chviličku nejnovější zprávy s Lucí, která nám řekne, jak to dál vypadá s tím chlapíkem na útěku, jestli už ho mají nebo nemají, podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hradecké Gočárovce u křižovatky se Střeleckou se došetřuje srážka auta s chodcem, no a silničáři vás nutí dupnout na brzdu za silnicí u kruháče směr Rychnov. Čistí tam právě vozovku. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Všude dobře? Domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá.
4: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
7: Hi, this is Madonna.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Více než 60 hlídek, včetně vrtulníku, aktuálně stále pátrá po ozbrojeném muži. Ráno se pohyboval v okolí učiliště v Čelákovicích u Prahy, později pak v Brandýse nad Labem. Jedná se o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Pátrají po něm také kriminalisté v Novém Bydžově, kde preventivně uzavřeli veřejné budovy. Pokud muže uvidíte, kontaktujte linku 158. Premiér Andrej Babiš odletěl do Maďarska na jednání premiérů zemí Vyšegrádské skupiny V4. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupu zemí v rámci Evropské unie. Skupinu V4 vedle Česka a Maďarska tvoří ještě Polsko a Slovensko. Léto vybízí k venkovním piknikům nebo grilování. Zvýšenou pozornost bychom ale v těchto horkých dnech měli věnovat zacházení se surovinami. Doplní mě mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
10: Odborníci doporučují věnovat pozornost správně.
9: Léto vybízí k venkovním piknikům nebo grilování. Zvýšenou pozornost bychom ale v těchto horkých dnech měli věnovat zacházení se surovinami. Doplní mě mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
10: Odborníci doporučují věnovat pozornost správnému skladování potravin, dostatečné tepelné úpravy masa.

0: V Novém Bydžově jsou teď zvýšená bezpečnostní opatření, a to kvůli pátrání po ozbrojeném muži. Ve městě se ruší veřejné akce, uzavřely se veřejné budovy a situaci monitorují policisté. Rodiče mohou preventivně vyzvedávat své děti ze škol. Podle policie ale nikomu nehrozí bezprostřední nebezpečí.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: Teploty se nám teď odpoledne zarazí mezi 25 až 29 stupni a ve východních Čechách většinou budeme pod polojasnou až oblačnou oblohou.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
3: Máme před sebou poslední společnou hodinu. Já jsem rád, že Luci je pořád ještě se mnou tady ve studiu i po zprávách. Luci, prosím tě, když slyšíš sousedy, jo, své, tak co uděláš? Zacpáváš si uši, anebo posloucháš?
4: Jako, u čeho, když slyším sousedy?
3: Dobrý dotaz. U čehokoliv.
4: Tak mě to nějak asi nevadí.
3: Já tady mám totiž jeden velmi zajímavý průzkum, který se týká nás a našich sousedů. Mm-hmm. A jejich špízlování, jo.
4: Okay.
3: A ten probereme hned po prvním hitu v našem pořadu Pravda nebo bullshit.
4: Já vycházím z toho, že oni vlastně taky slyší mě, že?
3: A při čem?
2: Hit Radio Černá Hora.

0: chviličku Imagine Dragons, taky Enrique Iglesias.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože byly 2 hodiny odpoledne a je úterý, tak si dáme náš pořad Pravda nebo bullshit. A tentokrát tady mám celkem zajímavé téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 35%, což je tím pádem vlastně jako každý třetí Čech, šmíruje svoje sousedy. Při hádce i při usměřování, řekněme. Je to taková jako telenovela pro nás zadarmo. Tak co? Co si o to myslíte? Týká se vás to nebo ne? Máte to tak, že když slyšíte sousedy, že se hádají, tak že prostě si pustíte televizi víc na hlas a že vám je to jedno a děláte jako, abyste je hlavně neslyšeli, a nebo naopak všechno takhle slyšíte a jenom si říkáte, hele, oni se hádají. Ten jí teda, ježišmarja, no co zase proved? A pak to jako rozebírá samozřejmě ještě půlka celýho baráku, že jo? Je to takový jako přímý přenos. Tak jak to máte vy? Dejte vědět, 777 937 777.

jednu aktuálku. Nebezpečný ozbrojený muž, o kterém jsme vám říkali ve zprávách, tak je dopaden. Teď jsme mohli pocítit takové malé zemětřesení z toho, jak nám spadl kámen ze srdce. Chystáme pro vás podrobnosti, nenechte si ujít zprávy tady u nás na Hit Rádiu. A to přesně ve tři. Teď Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte IT Radio a dneska řešíme to, že...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že 35% Čechů tak rádi šmírujou svý sousedy. Co vy si o to myslíte? Lucka píše, jasně souhlasím a myslím si, že je to víc než třetina. Minimálně polovina. Dělám to taky. Tomáš píše, hádky, ty poslouchám každý den od sousedů ze 6. patra. Už to máme doma jako malou telenovelu, občas si otevřeme bramburky a posloucháme, kdo tentokrát vyhraje. Taky dobrý. Tady Pavel tak píše zprávu, my bydlíme v rodinném domě, máme plot a vidím, jak kolikrát sousedi chodí okolo, zastaví se a pak prostě čumí a čumí, co máme nového na zahradě. My jsme občas doma, koukáme na ně z okna, oni nás nevidí a stojí tam, drpou a čumí. Je to česká vlastnost. Taky dobrý. Další zpráva, Zdeněk. Ahoj, bydlím na sídlišti v paneláku ve 4. patře a občas koukám z okna a dívám se do oken ostatních sousedů. Tak doufám, že nemáš dalekohled, Zdendo. Pak už je to jako divný. Ale jo, chápu, no, tak já jsem taky jako kluk ze sídliště a taky si pamatuju, že prostě jsme se takhle jako dívávali a říkali jsme, jo, hele, tamhle ty, no, a tak. A teď, aby to nesklouzávalo jenom k tomu jednomu tématu, jo, o to nám přece jako nejde. Tady se bavíme jako obecně o tom, jestli otáčíme hlavu stranou a děláme jako, že se nekoukáme a nic neposloucháme, anebo opravdu prostě jako rádi šmírujeme a špízujeme naše sousedy. Pojďte se přiznat, anonymně, veřejně na Hit Rádiu, 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, že je to pouze 35% z nás, anebo je to moc velké číslo?

0: Je to na probuzení, ať mi v tom horku neusnete. Flowride a Kesha je 14.23.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jak to vypadá?
1: Vědci.
0: Tvrdí, že 35% z nás normálně rádi šmíruje svý sousedy, tak se ptám, jak to máte vy. Tohle je hezká zpráva od Codyho. Hele, mně je teda úplně jedno, co, kde a jak dělají sousedi, ale má přítelkyně říká, hele, vedle v bytě spadne špendlík a už je s hrníčkem na zdi. Taky dobrý. Ahoj, my když jsme bydleli ještě s mojí teď už paní v bytovce a měli jsme se zrovna hodně rádi, tak na nás vždycky přišla zvonit sousedka a pak bylo slyšet jenom, jak rychle pospíchá k sobě do kutlochu. Dneska bydlíme už v baráčku a zase máme dobrou sousedku, která je jako security a vždy, když se něco děje, tak prostě vyleze. Zdraví Roman, tohle taky dobrý, čau. My jsme v rodinném domě přejmenovali sousedku na sondu, protože od rána do večera seděla na balkoně, kouřila a čuměla, co je kde nového. No a samozřejmě, že věděla, i když jsem se vrátil z hospody. A asi tahle poslední zpráva, kterou si můžeme dát, tak tato hezky vystihuje. Myslím, že jsme všichni nějak zvědaví. Já, když slyším vedle sousedy, tak mi to potěší, že to není jenom u nás. To znamená, pojďme udělat rezumé. 35% tvrdí vědci. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: jsou úplně, ale úplně mimo a vůbec neví, jak to v Česku chodí, protože jestli my něco jako máme rádi, tak je to špízování vlastních sousedů. Tak nezapomeňte, až dneska večer budete doma, ne, že budete potichu, ať už budete dělat cokoliv, protože tím děláte jenom radost vašim sousedům. Ať se taky dozví něco novýho, ne?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Žastolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
9: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Umělecké tábory pro děti Ambroziáda. Staň se hvězdou pod vedením zkušených profíků z umělecké branže. Poslední volná místa v letních turnusech na ambroziada.cz.
14: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
15: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
14: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
15: Družstevní byty Chlumec.cz.
14: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
16: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna, dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. turbíny.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
20: Hit

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitradiu?
3: Taky tady máme hlasovku od Lucie.
4: My když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a bohužel přes stupečky bylo všechno slyšet. A jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal přes celý byt, volal Hano. A takhle se to opakovalo asi 10krát za sebou. A pak říkal Hano, no co? A přines mi to ale děk. Bylo to fakt vtipný. Já jsem se zezdala tak smála, že to určitě nahoře museli přes stoupačky slyšet.
0: Dej si snídaní šampionů na Hitradiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Andersen na Hit Radio ve 14:37. Dobrá zpráva je, že byl zadržen nebezpečný muž se zbraní. Podrobnosti pro vás chystáme do zpráv přesně v 15 hodin. Zároveň tak jako projíždím, co se děje nejenom u nás, ale taky ve světě. A našel jsem tady teď aktuální informaci, že v Maďarsku zadrželi nějakého chlapa, který měl doma lidské maso, že jedl normálně kanibala v Maďarsku. To je strašný, to je strašný. No na druhou stranu jako v tomhle měřítku, tak už mám pocit, že i ta naše odpolední show start bude jako normální teda. No nevím, takhle, zase. Budeme se pouštět do velkých teorií. Sami se nechte dneska překvapit, zase s čím přijdou mezi 15. a 18.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Jako kozy na silnici?
3: Ano, normálně jsem to objela. Byla jsem zrovna na nechty.
2: Ale tak to je kuriozní teda příběh. Jedete na nechty a potkáte kozy.
4: A nejste na těch nechtech ještě právě teď vlastně?
3: No, to jsem.
4: Vyhráváte plnou nádrž od Hit Rádia Černá Hora, tak velice gratulujeme. Je to teda pod podmínkou, že budete muset pochytat ty kozy, až pojedete na zpátek.
3: No, jestli tam budou, tak...
5: Zlepši si náladu.

bude 3:15. Venku už nám zase začíná svítit sluníčko. Ty mraky, které byly celý dopoledne, tak ty pomalu ale jistě půjdou pryč. Stejně tak jako já tady ze studia musím uvolnit místo také naší odpolední show. Ta pro vás i dneska bude mít plnou nádrž zdarma, tak pokud jste se stanete nebo už jste součástí naší dopravní hlídky, tak opět máte šanci dneska mezi 15. a 18. Co stihneme ještě do 15. hodiny z hitů? Velšili Armsy, Leony nebo taky Timbaland ve spoji.

0: pondělek je to venku, tak se máte na co těšit. Já se na vás budu těšit zítra, já jsem Jirka Telnář a ve 12 nám zítra společně začnou srdcovky.
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Klikni!
4: Tady Míra z Milnetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
3: Ideální na léto s kámošema!
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
3: Tak to beru!
4: Když hry, tak Mironet!
5: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově míně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
15: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
16: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
15: A dárek je váš, tak ušetřete si.
17: Náplně hned.
18: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
19: Ahoj Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
20: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
21: Vidíš to?
22: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
21: No a víš, co vidím já?
22: Co?
21: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
22: Užijte si krásného počasí s Alegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
21: U nás si vybere úplně každý.
22: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
21: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
22: Nejlepší dárek je zážitek.
23: Firma na zážitky.
22: CZ.
24: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně v Hradci Králové, v ulici za Škodovkou u čerpací stanice, tady havarovalo osobní auto, pozor na omezení. Rechnov nad Kněžnou v ulici Nové domy, došlo ke střetu osobního auta s koloběžkou, ajajaj, takže i tady si dejte pozor. A potom ještě Hradec Králové, v Kladské ulici u křižovatky s Vážní, tady je rozlitý olej. Doufám, že ne, olivový, to by se asi prodražilo. Takže opatrně v tomhletom horku pevný nervy, no a vaše dopravní informace nahrávejte nebo klidně pište k nám na WhatsApp 601-292-464 a opět i tohle odpoledne budeme rozdávat plnou nádrž do vašeho bouráku.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Ofincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Klikni!
3: Co frčí tohle léto?
2: Ravensburger karetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
3: Ideální na prázdniny!
2: Doma, venku, na dovče!
3: Beru!
2: Chceš hry? Tak Mironet!
4: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Na vědomost se dává, že se v Malé Úpě pořádá tradiční jarmark.
6: Zábava pro malé i velké, řemeslné stánky, hudba, prostě pohoda. Již tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě.
7: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete s ním. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: učiliště v Čelákovicích u Prahy. Zásahovka ho dopadla krátce před 14. hodinou v pražských Strašnicích. Muž je držitelem zbrojního průkazu, žádnou zbraň ale nemá oficiálně registrovanou. Co ho vedlo k dnešnímu jednání, teď zjišťuje policie. Bezmála 98% zájemců o studium na střední uspělo v prvních dvou kolech přijímacího řízení. Jde o zhruba 137 tisíc školáků. Výsledky druhého kola najdou žáci ode dneška v elektronickém systému DIPSY a zveřejnili je také školy. Opět se budou měnit maximální ceny pohonných hmot určené státem. Nafta zítra zlevní a prodávat se bude nejvýš za 36,40 za litr. Benzín půjde naopak o něco nahoru a za litr dáme maximálně 40,60.
1: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
2: Ve východních Čechách se dneska většinou vejdeme do třicítky, ale zítra ji zase přelezeme a teploty nám pomalu budou stoupat až na tu víkendovou 37. Ani v noci se úplně neschladíme, na teploměru bude 13 až 17 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Parádně úterní odpoledne startuje odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný a dneska do vás budeme čepovat nejenom skvělou muziku, ať se občerstvíte, ale i plnou nádrž.
5: Je to tak, tradičně ji rozdáme krátce po půl šesté. Jestli o ní máte zájem, ozvěte se nám na WhatsApp, číslo je furt stejné, 601 292 464.
4: A jdeme čepovat 21 Pilots, Krištof a tady Lady Gaga a Abrakadabra.

0: odpolední show. Toto Houpe, 21 Pilots, tady kolega Ondra Novotný je úplně rozářen, poněvadž toto je jeho oblíbená kapela.
1: Za dva týdny tady máme,
0: ano,
1: na Colors.
0: Yeah. Rapper Ondřej. Posloucháte odpolední show, Petr Ticháček, Ondra Novotný, krásný den. Tak věřím tomu, že každý z vás měl v poslední době buď nějaký menší nebo větší trapásek, nějaké fópa.
1: Ty vás míříš na sebe, zase nějaká příhodička se ti stala určitě.
0: Zase nějaká příhodička, člověče, já jsem dneska jdu na parkoviště a vyběh jsem z toho auta, že potřebuju nutně na malou. A teď většinou hledáme to místo, to intimní místo, kde se schováme a můžeme tu potřebu vykonat. Říkám, hele, tamhle je krásně, je tam takový lesejček, je tam teda hromada aut, snad v těch autech nikdo nesedí. Tak jsem tam naběh, nikde nikdo a začnu vykonávat potřebu. A najednou jsem si periferně všiml.
1: Ježišmarja, já se úplně bojím, jak to dopadne.
0: Neboj, je to takový divadelní kousek. Všimnul jsem si, jak vedle mě je auto a v tom autě vepředu sedí takovej distingovaný pár. Měli úžasný úhel na mě, viděli úplně všechno.
1: Ano.
0: A normálně popíjeli kávu z porcelánových šálků. Kecám, asi nějaký tajný rande. Tak jsem se na ně jako usmál, no. Oni se na mě jako taky usmáli a říkal jsem si, to je nějak někde v divadle, člověče, já mám takovouhle smůlu.
1: Tak jestli...
0: Bylo to usměvný.
1: Tak jestli nebyli překvapeni jako dílkou představení.
0: To byli. No nic.
1: Ty to máš furt jako s těma příhodama podobný.
0: Já napíšu nějakou knihu Čurání na tisíc způsobů. No nic, tady Krištof, novinka na Černé hoře.

0: S vámi Hit Radio Černá Hora, krásný úterní odpoledne.
1: Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Pokud v tuhle chvíli sedíte za volantem, pojďte se chytit za nos a pojďme si tak trochu připomenout hlavní silniční pravidla. Volala nám totiž Klára.
2: Jedu teď z Mladé Boleslavy směr Městec Králové. Ani nepočítám, kolikrát mě z vedlejší silnice na poslední chvíli vlítlo auto na hlavní a nedalo mi přednost. Nepočítám, kolikrát mě předjížděli na 50 ve vesnici. Opravdu jedu jenom 50 a ne 30. Jenom prosím, mějte trošku opatrnějc. Vlastně si tím schráníme zdraví a v život my všichni.
3: Pojďme si říct obecně, jako kdo tohle to nezažíváme. Děje se to furt a ty lidi si myslí, že jako pár vteřin do plusu změní jejich životy.
0: A já se trošku...
3: Ono může, ale do minusu samozřejmě.
0: Já se trošku stydím, taky jsem dneska předjel.
3: Nebyl jsi to ty, Nils Boleslavy.
0: Čověče, Kláro, pokud jsem to byl já velkým červeným autem Hit Radio, tak myslím, že by to Klára asi viděla. Ne, buďme opatrní, samozřejmě navíc v tomhletom horku člověk je nervózní, že jo, takže opatrně.
3: Ty si plnou nádrž teda nezasloužíš zadarmo. Někdo z našich posluchačů, ale dneska určitě, zavolejte, napište, pošlete hlasovku na náš WhatsApp 601-292-4664. Z té kupy zpráv dneska jednu vybereme a v podvečer plnou nádrž opět nadělíme.
0: Jinak ještě děkujeme Kláře, samozřejmě posílejte, no a za chvilku skvělá muzika Axel Ingrosso, jedna letní Dreamer, anebo si dáme Taylor Swift. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Před sluncem tě ochrání faktor 50.

0: letě na tobogán. Počítej s pořádným mejdanem. Bumperbólové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klitsperova divadla. Já pokaždé, když vyjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stán pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grillují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfincar, Hradec Králové a Trutnov, www.olfincar.cz.
8: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlíně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možnost výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
0: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejúspěšnější interpretka současnosti s miliardou dolarů na účtě, panečku. Jste šikovná, úspěšná, ještě hezká baba. Taylor Swift teď na Hitrádiu Černá Hora. A když jsme u toho, u těch šikovných ženských, tak pozor, pozor. Celostátní soutěž české ručičky v kategorii klempíř. Opakuji, klempíř poprvé v historii. Nevyhrál žádný fousatej chlapík s pivem v ruce, ale pozor, studentka Libuška z Hradce Králové.
1: Nekecej.
0: No, ukázala všem chlapům, že ohejbat plech se dá i s grácí. Nevím, které si u toho měla nějakou minisukínku, že dostala tolik bodů, ale vypadá to, že tahle holčina fakt čověče plech umí ohejbat velmi dobře. A teda válela excelentně.
2: Prostě ona všem ukázala, jak se správně ohýbá.
0: Ano.
2: Ale chci říct, že tohle to fakt ceníme, protože pozor, v dnešní době je zrovna klempířina jedno z těch řemesel, který nikdy žádná AI nenahradí. Nikdy.
0: Já si i myslím, že Libuška by byla skvělá ministryně. Třeba práce.
2: Ano, nebo...
0: Takže Libušce, pokud poslouchá, pravděpodobně může, protože je to tady holka z východních Čech. Velmi gratulujeme, tleskáme a uvidíme, zdali třeba, až někdo bude z nás potřebovat ohnout nějaký plech anebo něco udělat na baráku, že třeba dorazí Libuška v montérkách a s brašnou.
2: A fandíme, protože si porazila všechny chlapy a to je skvělý.
0: Ano, skvělý. Tady další muzika, jsme Hitrádio Černá Hora.

0: Jako malej jsem miloval Robina Hooda, ale tohle je Robin Schulz. Teď na Hit Radio Černá Hora.
1: Brácha přes koleno.
0: Přesně tak, bratranec. Je to asi týden zpátky, kdy jsme se bavili o tom, že na Restově náměstí v Chrudimi slouží k ochlazení všech přítomných takzvaná mlžítka. Mm-hmm. Ty dokonce navrhla, tuším, že děcka ze základní školy. A já teda si myslím, že v těchto dnech to bude nejpopulárnější lokace, nejenom pro Chrudimičáky.
1: Hezky jsi to řekl.
0: Že? Protože bude brutální horko.
1: A je, hlavně už taky.
0: A je, už.
1: My jsme koukali na další místa, třeba Vysoké Mýto, tam jsou mlžítka, které se objevují na rozlehlém čtvercovém náměstí Přemysla Otakara II. Hmm. Mně se líbí ta větička, který trpí letním přehříváním, jako my všichni, že ano. Pardubice třeba mají na Perštínském náměstí, na náměstí přímo mají ty mlžítka a Hradec Králové, malé náměstí, taky u Adalbertina, viděl jsem to na Slezském, je to vlastně jakoby na hodně místech.
0: A je to šikovná věc? Já si myslím, že v tuhle chvíli dáš si zmrzku, proběhneš mlžítkem, jsi osvěžený.
1: Mimochodem, dneska jsem vlastně na internetu dopoledne viděl návod na jako nejlepší nápoj na ochlazení. Vezmeš sklenici vody, tam vysypeš špenát, dáš do toho mrkev, řetkvičku, to rozmixuješ, pak to vyleješ do záchodu a otevřeš si pivo. Prý to funguje.
0: Odmlžíte až takovýhle hovadině. No nic, děkujeme.
1: A schanou.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464. O tom,

0: ulicích východních Čech. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ. Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
7: Taky nechcete končit léto větou?
8: To zase nějak uteklo, viď?
7: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
9: Mami, ten Superland byl boží.
10: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
11: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
12: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
13: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
7: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
13: Romantika.
7: Sportáky.
13: Zábava pro děti a mnohem víc.
7: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
15: CZ. Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
16: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
17: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
18: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
17: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
19: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Pozitivní muzika úterní odpoledne na Hitrádiu Černá Hora za 3 minuty 16. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak díky bohu nemáme tu hlášené žádné aktuální nehody, to je dobře. Nicméně pozor například na trase Nové Město nad Metují Rychnov, tak tady u kruhového objezdu probíhá čištění vozovky, a nebo ještě D11 mezi 65. a 66. kilometrem od Prahy do Hradce. I tady je údržba a oprava, takže i tady si dejte pozor. No a budeme rádi, když nám zavoláte nějaké aktuality z vašich cest nebo nahrajete přímo k nám na WhatsApp na 601 292 464 a pozor, i dneska po 17. hodině budeme plnit vaši nádrž.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
13: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pro křišťálový globus si letos v Karlových Varech přijede francouzská herečka Juliette Binoche a americký herec Dustin Hoffman. Cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Mezinárodním filmovém festivalu, který proběhne od 3. do 11. července. Cenu prezidenta pak získá americký herec Jeffrey Wright. Ministr zdravotnictví Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Dnes to uvedl na síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje skoro 70 tisíc českých dětí ve věku od 11 do 15 let. Ve sněmovně už podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. V Českém Švýcarsku začal platit noční zákaz vstupu do lesů. Kvůli suchu je v Národním parku zvýšené riziko vzniku požárů. Víc šéf hasičů Martin Laníček.
14: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Činíme tam nějaké specifické úkony. Udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomocí vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požárů v takto složitém přírodním prostředí.
13: Nad parkem navíc pravidelně létají drony s kamerou. České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu čtyřletý zákaz činnosti. Prý proto, že loni neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Za Vondroušovou se postavil i Český tenisový svaz nebo bývalý fedcupový kapitán Petr Pála.
15: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: No takhle, ještě dneska a zítra celkem příjemné letní dny, teploty 31, 32 v maximech, ale potom to půjde nahoru, potom to katapultuje až na 38 stupňů o víkendu, takže...
16: To bude pářák.
0: Chtěl jsem říct, držte klubovky, spíš je nasaďte možná.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: 2 minuty po 16. hodině odpolední show Petr Ondra.
16: No a toho letního počasí využijeme. Za chviličku řekneme, jak tady na Hit Radio Černá Hora.

0: součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Hele, teď jsem to doma říkala manželovi a normálně mi dám fakt za pravdu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: Mane, Maneskin na Hit Rádiu Černá Hora, užíváte si úterní odpolední show. Nevíme, kolik stupňů je v Římě, taky asi pravděpodobně pořádný pařák.
1: Extrém, podle mě.
0: Ale tady je teplo a jaký potřeba, co? Vyrazit na koupaliště.
2: Letní jízda Hit Rádia Černá Hora.
0: V těchto dnech do dalších dnů tropické počasí, věřím tomu, že budete okupovat východočeská koupaliště a to je takový malý signál, takový praporek pro nás, pro tým Hit Rádia Černá Hora, abychom opět po roce oprášili ty naše atrakce, dobrou náladu, bedínku a muziku a vyrazili za vámi právě na východočeská koupaliště s letní jízdou.
1: Nevozíme sebou sice labutě autodrom, ale vozíme sebou daleko více lepší ano. Zábavy. Hrajeme spoustu her, třeba i bumperpolové zápasy, to jsou takový ty obrovské gumové nafukovací koule. Vezeme sebou taky kupu cen od našich partnerů a že jich letos teda máme, velice děkujeme za podporu a přivezeme kromě jiného i skvělou muziku a hlavně tu letní náladu.
0: Je to pravda, no a teď si zapište červeně, protože my se už ve čtvrtek, tento čtvrtek od plus minus 14. hodiny uvidíme na koupališti v Trutnově. Mm-hmm. No a v pátek vyrážíme na koupališti do Jičína a taky do kempu a koupaliště, nebo na kemp a koupaliště na Petce.
1: A řekl bych, že potěšíme možná i další posluchače, protože když si na hitradiočernahora.cz rozkliknete aktuální článek, tak zjistíte, že jsme letos přidali i nové zastávky, třeba Chrudim a nebo Rozkoš.
0: Ano, a samozřejmě uvidíme se ještě v Pardubicích, v Hradci Králové, uvidíme se v Žamberku, ve Vysokém Mýtě, prostě je tady spousta zastávek, kdy si užijeme tu naši skvělou letní jízdu. Ha!
2: Užijte si léto s Hitrádiem Černá Hora.
3: Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.

0: Můj velký sen vidět Coldplay jednou naživo. Furt vyprodáno, kde se objeví, tam je full. Tohle byly Coldplay, Chainsmokers na Hitrádiu Černá Hora, 16. hodina, 18. minuta. Ondra Petr vinčuje super úterek.
1: Jsme Hitrádiu Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: I k vám za volant, samozřejmě, a stále je tady velká výzva, jako každý den, plníme nádrž.
2: Stačí, když se nám ozvete na náš WhatsApp 601-292-464 s nějakou klidně i pozitivní zprávou z východočeského provozu, třeba tam, kde to normálně stojí, takže to dneska jede, že to je bez kolony.
0: Hele, mně se líbí, že vy využíváte náš WhatsApp i na úplně jiné pozitivní zprávy. Přišlo nám krásný video. Škoda, že vám ho nemůžeme nazdílet nebo někde. Vlastně můžeme nazdílet, někde ukázat. Každopádně píše nám tady Helča. Zdravím vás do Rádia Černá Hora. Já Hela i naše 3týdenní štěňátka, kterým je taky pořádný horko, ale chlazení a větráky a pitný režim, vše zařízeno. A tady je asi dvouminutový video těch štěňat a my jsme se tady úplně roztekli nad tím.
2: Dva chlapi se tady rozplývali nad štěňatama, jak tam prostě hrabou svoji plenu.
0: To nádherný. Štěňátko nakonec, vzpomínáš tenkrát. Televize Nova. No nic, takže klidně nám, a teď nám ještě posílá srdíčko, která z nás poslouchá, takže heli, hele, děkuju, poslouchá. Takže to je paráda, interakce přímo přes WhatsApp. No a možná Helče zavoláme, uvidíme každopádně jednomu z vás a naplníme mu nádrž po 17. hodině.
2: Zkuste to něčím přebít.
0: Třeba koťátkama.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete snít. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.

0: Pardubice.cz.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábavy. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Chceš si zahrát ve filmu, zpívat, tančit, hrát divadlo nebo se stát moderátorem? Pojeď na letní Ambroziádu. Pod vedením profíků z umělecké branže získáš spoustu zkušeností i nové kamarády. Ambroziáda probíhá po celé České republice i v Chorvatsku. Poslední volná místa na ambroziada.cz.
4: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
7: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
9: Prázdniny, pádláč, paráda.
10: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Hezky, hezky, Ondřeji. Ha! Ondra už se těší, protože Divoký byl nejenom v tuhle chvíli v plejáku Hitrádia Černá Hora, ale... Divoký byl exkluzivně zítra navštíví naše studio. Chlapci z kapely Divoký byl.
1: Mezi 16. a 17. hodinou je tady přivítáme v odpolední show. Těšíme se na ně. Zahrajeme si i o vstupenky, protože oni přijedou vlastně jako v rámci aktuálního
0: tour. Můžeme říct, tak. Ano.
1: A v pátek je přivítají Pardubice, budou na Cihelně. A co se mi teda líbí, je, že se to jmenuje 8 divokých, tak jsem zvědavý, jak kluci budou divoký jednak ve studiu a druhak v pátek, kdy má být i večer 30 stupňů.
0: Tak oni to kluci svými šamanskými bubny a nástroji rozeženou, takže to bude příjemný. Je nutný říct jednu zásadní věc, že vlastně kluci tady tu podobnou šňůru pojedou pouze tento rok. Příští rok si dají takovou jako pauzičku, vidíte možná nějakých festiácích, protože za dva roky kapela Divoký byl oslaví třicetiny. A mě tak napadá, nejenom, že budem, ty jsi to zmínil správně, hrát o vstupenky do Pardubice, jestli máte jakýkoliv vzkaz na kluky z Divokýho byla, jestli vás zajímá úplně cokoliv, bez cenzury, tak nám napište klidně na WhatsApp hned teď na 601-292-464.
1: Mimochodem vstupenky na Divokýho byla v pátek v Pardubicích, furt ještě jsou, najdete na divokejbyl.cz. Ideální pozvánka na to, co dělat v pátek.
0: Takže ještě jednou, zítra po 16. hodině u nás odpolední show na Hitrádiu Černá Hora Divokej byl. A teď, kolego, tuhle milujem. Tuhle máme rádi.
1: Check it out.

0: posluchačů.
1: Hele, teď super, říkala manželovi a normálně mi dal fakt za pravdu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies, frekvence Hit Rádia Černá Hora, plně aktivní odpolední show. Petr Ticháček, Ondra Novotný věnčuje, hezký úterek. Dneska 28, já tady před sebou mám takový ten graf, který predikuje, jaký bude počasí, jaký budou teploty. A tohle jsem dlouho neviděl. Dneska 29 a jde to postupně nahoru. Potom 31, 33, 36, 38 a v pondělí a v úterý 39.
2: Já mám na telefonu na schvál daný v počasí Antarktidu a dneska jsem na to koukal a tam je aktuálně, počkej, já to rozkliknu, abych byl úplně nejaktuálnější, minus 59.
1: Takhle se aby se schladil.
2: Nevím, mám to tam prostě, mám tam Hradec, Jičín a tak a taky Antarktidu.
1: Ale tak to je dobrý for, čili pokud vám je horko a ještě, že asi pravděpodobně bude, tak si zadejte neradar Hradec, Trutnov nebo Vrchlabí nebo Pardubice, ale Antarktidu.
2: Letenky tam jsou asi teďka docela drahý.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
4: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
3: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
4: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
3: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 90 66.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mira.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.silnice.cz.
10: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici z Baj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
11: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když vyjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stán pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
12: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
17: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Černá Hora.
18: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ale Farben na Hitrádiu Černá Hora za 2 minuty 17 hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Děkujete, že nám píšete. Vypadá to, že východní Čechy nemají žádné dopravní nehody. Skvělá práce. Dálnice D11 kolem 70. kilometru ve směru na Hradec. Tady probíhá stále údržba vozovky. Pozor, ještě na trase Nové Město a Rychnov. I tady probíhá čištění vozovky, tak si dejte majzla. No a vaše informace pište k nám na WhatsApp na 601 292 464.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Olfincar. Toyotu Corollu TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
4: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Krásy Česka každoročně lákají miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a stále více lidí míří mimo tradiční turistická centra. Potvrzuje to i ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
9: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně to vidět třeba například Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné Hoře.
8: Velké oblibě se v létě těší třeba zábavní park Miraculum v Milovicích a nebo Skybridge na Dolní Moravě. Právě probíhá poslední týden stávajícího školního roku. Naprostá většina školáků a studentů si pro závěrečné vysvědčení půjde teď v pátek 26. června. Letní prázdniny pak začnou s předstihem v pondělí 29. června a skončí taky v pondělí 31. srpna. Zásadní změnu na svých dálnicích chystá Chorvatsko. Cílem je výrazně zlepšit plynulost dopravy. Nově už se totiž nebude muset stát v dlouhých kolonách. Klasické mýtné brány totiž od března příštího roku nahradí moderní elektronický systém. Letos bude tedy cesta po staru tou poslední. Čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Jsou tak po třech zápasech 100% úspěšní. Dnes můžeme našim v Ostravar aréně fandit v derby se Slovenskem. Duel začne ve 6:45.
10: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: Teplo, teplo, horko, zítra polojasno, sem tam výjimečně nějaké bouřky a teploty budou až na 31.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: A my jdeme nadělovat osvěžující muziku, odpolední show Petr Ondra.
11: Nickelback, Ray Dalton anebo Cyril, teďka na Hit Radio Černá Hora.

0: Hamilton na Hit Rádiu Černá Hora. Krásně odpoledne. A dneska je 23. červen a to znamená, že je svatojánská noc. Magický svátek, pálí se svatojánské ohně a taky můžete najít různé poklady a taky pokud v noci, nejlépe o půlnoci, někde s čelovkou budete sbírat bylinky, tak pozor, mají dvojnásobnou sílu. Jenom pozor, ať to není nějaký ilegální políčko za městem.
1: Já právě chci říct, že už to vypadá jako, že jsi ty bylinky sbíral. Už to tak poslouchám. S čelovkou mám jít pro bylinky o půlnoci dneska.
0: No, představ si to, že jdeme s čelovkou pro bylinky.
1: Představuji si to a je to nádherný.
0: No tak takový mátový čaj, že jo, budeš spát 3 dny. Hezmánek, zahojí se ti všechno 2x rychlejc.
2: Já teďka čtu, že ty ohně bys měl dokonce přeskakovat ve dvojici se svojí partnerkou nebo partnerem, protože to mezi vámi prý jako upevní vazbu. Právě dneska je ten moment, pokud jste si někdy chtěli skočit přes oheň, kdy to máte udělat. To zní sakra nebezpečně v tomhletom horku.
0: Já už vidím, jedem na bylinky, uděláme si nějaký čaj.
1: A pak skáčeme přes oheň. Na záchytce se potkáme.

0: Anastasia. Hlas jako zvon, ženská prostě má úžasný hlas. S vámi Hit Radio Černá Hora.
1: Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: A napsal nám tady Martin, zdravím z Královce, tady je dopravní situace v běžném provozu, ale vázne to na výstavbě D11, už aby bylo hotovo. Nicméně, abych řekl pravdu, kluci tam makají jak šrouby. Takže...
2: Takhle nezávidíme jim to hlavně v tomhle počasí, to musí být šílený.
0: Podle mě ale všichni, kdo jsou na stavbě, na střechách, kdekoliv, ať se děláš dálnici, je to šílený, takže pokud makáte, držte se hlavně v dalších dnech, protože to bude fakt brutální.
2: A můžete pracovat na dálnici nebo na baráku, ale můžete od nás dostat plnou nádrž úplně zdarma, stačí, když nám napíšete něco aktuálního. Takhle, nemusí to být jenom z cest, dneska jsme si řekli, že uděláme výjimku, napište nám cokoliv a my vás třeba oceníme.
0: No tak jako to pojďme prásknout, protože tady Nela nám poslala asi dvouminutový krásný video, na kterým jsou její třítýdenní štěňátka a my jsme tady z toho úplně paf, čověče. Já si myslím, že máme dneska horkého kandidáta, horkého milovníka pejsků.
2: Extrémně horkého kandidáta.
0: Takže buďte s námi, no a za chvilku budeme volat.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slavy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
3: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
5: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi! Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán! Zvládne to i tříletá ségra! Budeme si hrát v lese! Bude to fakt pecka! Více na vlesychrudim.cz nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
6: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukněte na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
16: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
18: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
12: Vidíš to?
19: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
19: Co?
12: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
19: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
19: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
19: Nejlepší dárek je zážitek.
20: Firma na zážitky.
19: CZ.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Tady je Hit Radio Černá Hora, tohle to byla Eva a teď bude Hela, naše posluchačka, která na náš WhatsApp poslala dvouminutové video třítýdenních štěňátek a my jsme se nad tím tady úplně roztekli. Dneska nemůžeme s tou plnou nádrží nijak než takhle.
1: Dobrý den.
2: Helčo, tady Hit Radio Černá Hora, dobrý den. My jsme prostě citliví kluci, vy nám pošlete štěňátka a my se úplně jako rozpadli.
1: Ty jsou krásný, že?
2: No, jsou nádherný. My jsme taky dojatý, fakt.
1: A vy, já taky.
0: Vy nám píšete, že se chladějí, tak jak na to jdete? Jak chladíte štěňátka?
1: No, má tam manžel větrák klasický a profukuje jim tam krásně vzdoušek.
2: A to je luxus. To je komfort.
0: Chtěl bych
1: jo,
0: být
1: štěně. Jo.
2: Kolik jich máte?
1: Měli jsme jich 9, 2 zemřeli a máme jich 7.
2: To je šťastný číslo určitě.
1: No, ty tuších je, jakoby už mají svý páničky, takže ještě jsou pořád u mamči jako. A ty dvě ještě pořád, kdyby někdo měl zájem, krásný štěňátka prostě s papírama.
0: Řekněte mi, hele, ale to je hrozně těžký potom jako ty štěňátka pustit dál, ne? Já bych k tomu měl obrovskou citovou vazbu.
1: Pro mě to bude teď asi hodně těžký, protože fakt jsem u nich každý den a tě dokrmuju mlíčkem, takže pro mě to bude asi fakt jako hodně těžký teďka, no.
2: Ale věřím tomu, že budou v dobrých rukách, že máte určitě receptor na dobré lidi a že to dopadne všechno v pořádku.
1: To jako doufám, no. To je...
2: Takhle, musíme malinko odskočit, protože je to dopravní soutěž, abychom byli korektní. Máte aspoň auto?
1: Mám auto.
2: A chcete plnou nádrž, abyste mohla potom ty štěňátka případně někam odvíst?
1: Ano, jo. No jasně, děkuju.
0: A připoutáte se všichni?
1: Všichni štěňátka budou připoutaný, nebojte.
2: Dobrý, to je radosti při úterku.
0: Tak splňujete pravidla a získáváte od Hit Radia Černá Hora právě teď plnou nádrž úplně gratis.
1: Já vám moc děkuju. Fakt jsem šťastná teďka jako hodně.
2: Ježiši, to je nádherný. Tak se mějte krásně a nádherný úterek zatím.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: podle mě dovolený v noci.
1: Posloucháte odpolední show, my se pomaličku loučíme, ale protože noc je dlouhá a dneska bude dlouhá a hlavně horká, tak je potřeba vám to tam osvěžit tou nejlepší muzikou a bude tady Hit Radio Klasik.
0: Je to přesně tak, kolego, tvoje oblíbená trojhodinovka dneska Lucie, taky Madonna, Scooter a to je jenom začátek té večerní šestky, bude tam toho daleko, daleko víc.
1: George Michael, Michael Jackson, samý Michaelové. Takže určitě si dejte po 18. hodině Hit Radio Klasik největší hity za posledních 30 let a my se uslyšíme opět zítra a připomínáme s vykřičníkem mezi 16. a 17. hodinou tady bude kapela Divokej Bill.
0: Tak se mějte hezky a zase zítra čau.
1: A my dva divočáci odcházíme. Čus.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 46.

0: na silnicích východních Čech.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Yeah, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mira.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Xindle X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
12: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
11: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
12: Družstevní byty Chlumec.cz.
11: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisku levně CZ.
16: Náplně hned. Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
17: Já už mám hlad!
18: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
19: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
18: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
20: Vidíš to?
19: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
20: No a víš, co vidím já?
19: Co?
20: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu...

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na dálnici D11 mezi 73. a 75. kilometrem směrem na Hradec. Tady v pravém jízdním pruhu stále probíhá údržba vozovky. A potom ještě na obchvatu Vamberka ve směru na Žamberk, tak tady taktéž probíhá práce údržby. Tak si dejte pozor. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multiveku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministerstvo financí umožní objednávky v druhé emisi státních dluhopisů pro občany na konci srpna. V první emisi je možné takzvané dluhopisy republiky objednávat do půlnoci z neděle na pondělí. Emise bude vydána 15. července. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře.
9: V této žalobě žádám ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí, aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
8: O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se zítra. Evropu trápí vlna veder. Itálie kvůli vysokým teplotám vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro 15 měst a na severu země lidé hlásili také výpadky proudu. V bezmála celém Španělsku pak platí výstraha před horkem a v Portugalsku očekávají teploty blízké rekordům. Vedra si už ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Dnes večer budeme znát vítěze ankety Zlatá hokejka. Vyhlášení proběhne v Pražském divadle na Vinohradech. Do závěrečného třetího kola hlasování postoupilo 9 hráčů z NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.
10: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
8: Noc většinou jasná, do rána 17 až 13 stupňů a zejména v údolích chladněji, dokonce pouze 10. Přes den slunečno, nejvyšší teploty 28 až 33 na severovýchodě, do tropické hodnoty 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že to vedro ještě zvládáte, je to příšerný, já vím, ale to vydržíme, je léto, tak to zvládneme. A k tomu ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. No a kým jiným to odstartovat, než skupinou Lucie. Černí anděle právě teď.

roku 1990, Bakerman Laid Back, právě teď v éteru Hit Radio. Prosím vás, jak si čistíte hlavu? Já doufám, že nějak bezpečně, protože jedno velmi kuriózní čištění hlavy proběhlo teď v jižních Čechách na Strakonicku. Tam projížděli auta po silnici, jo, a všimli si velkých plamenů kousek od silnice. A nějakýho pána, který kolem těch plamenů se tak zvláštně pohyboval s různýma cedulkama, na kterých bylo napsáno třeba RIP, což víme, že je rest in peace, jo. No a toho jednoho to znepokojilo natolik, že zavolal policii. Policie pochopitelně chápala, že je to poměrně podivná situace, tak tam dojela a opravdu jeden muž si tam udělal takovej obří táborák, u toho poskakoval s těmahle cedulkama a vysvětlil policistům, že on si tak prostě jenom čistí hlavu. Asi by byl možná lepší normální táborák s boostama někde na zahradě, jo, než tím děsit projíždějící auta. Tak prosím vás, chápu to, občas je toho na nás všechny moc. Ale radši si vyčištěte hlavu třeba skvělýma songama, jo, třeba s náma tady. Teď Madonna, American Life.

0: Takhle to umějí jenom Scooter. Posloucháte Hit Radio, konkrétně Hit Radio Classic. Jo, k tomu, jak se venku roztejkáte, nebo vlastně i doma se třeba roztejkáte. Já jsem včera říkala, že jsem si objednala větrák. Přišel dneska, prosím vás. Je výborný, je výborný. Vlastně už i chápu toho pána, co napsal jako recenzi, že je dobrý, že fouká, ale mínus, že jenom fouká. Tak vlastně i já jsem si dneska říkala, že by mohl mít víc funkcí, ale fouká výborně. Tak doufám, že i vy se chladíte čímkoliv. Jo, klimatizací, větrákem, vodou, nebo třeba i blbým nanukem. Dejte si nanuka, to je dobrý nápad. No a budem se chladit taky těmi nejlepšími hity. A to konkrétně tím nejlepším z 80., 90. a milénia. George Michael za chvíli, taky Michael Jackson, nebo Dido.
1: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si EnjoyCard. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S EnjoyCard plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. EnjoyCard. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grillují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

Smooth Criminal a král popu Michael Jackson právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Takhle, do rána ještě daleko, jo, nebo do noci, ale zajímá mě. Taky občas musíte v noci na onu místnost. A taky vás to štve. Jo, je mi to úplně jasné, naprosto to chápu. Tak mám super zprávu. Prosím vás, v Číně teď vynalezli speciální robotický záchod. A ten robotický záchod funguje tak, že prostě za váma v noci přijede k posteli, tam se to stane, jo, ne v posteli, teda přímo musíte z ní vylézt. No a potom ten záchod sám zase odjede. Já si začínám říkat, jestli ta robotická záležitost nejde trochu moc dopředu, jo, že bychom spíš byli rádi, kdyby za nás měli nádobí, než za náma jezdili se záchodem, ale proti gustu je to jenom na vás. Každopádně ano, už to existuje. Co existuje už nějaký ten pátek, to je

0: Takhle zní Hit Radio Classic. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Každý večer. Naprosto fantastický pecky. Některý, na který jsme zapomněli. Některý, který máme uložený v hlavě navždycky. A když je slyšíte, tak si je musíte zpívat. Myslím, že to se vám stane s jedním songem, který uslyšíte za chvíli. Já se s vámi výjimečně loučím už teď. Těším se zase zítra v 6. A pozor. Začali jste si broukat, že jo? A to je dobře. Abba už za chvíli, taky Gentour nebo Manic Street Preachers. Tak buďte s námi.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Pozor, velká slevová akce vtedy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
14: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
15: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
14: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Publiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.mcr.silnice.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s...
3: Distrulevně.cz.
0: Náplně hned.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: 7 hodin a pár vteřin k tomu posloucháte Hit Radio. Doufám, že ty teploty už budou teď jenom klesat. Hit Radio. Za mikrofonem Dominik Vršanský, taky Andrea Bezděková, Vincent Navrátil. Čau, parto.
14: Ahoj.
15: Ahoj, přátelé, moji milovaní.
13: My všichni vás zdravíme, samozřejmě nebudem tady jenom remcat dohledně těch teplot, ale momentálně v tom složení ve studiu chci podotknout, že Andrejka je důvod, proč vlastně není špatný, když jsou venku třicítky, čtyřicítky, kolikrát. Vzhledem k tomu, jak je oděná.
15: Vysvětli mi, proč ti nevadí, že Andrejka má šaty a vadí ti, že já je taky mám.
13: Buďte, přátelé, rádi, že nás následující půl hoďku budete jenom poslouchat.
15: Já mám krásný šaty.
13: A proto vám hraju i tohle, že?
15: Ano, it's really krása.
14: Mně se ta minisukně líbí, Vinci.
13: Vaše travesty partička začíná. Hezký večer.

0: Dokáží znít Rolling Stones, posloucháte Hit Radio. S vámi Dominik, Vince a Andrea. 19 hodin 8 minut. Vince pročítal zprávy a jo, to s váma chceme pořešit.
1: Dámy a pánové, takový jako trend dnešní doby, který se šíří i k nám, a to je menstruační volno. To znamená, že dámy by měly mít pravomoc nejít prostě do práce, pokud je zrovna zužuje tíha jejich ženského cyklu. Hezky řečeno.
2: Jak si zhruba myslíte, že se taková žena přitom cítí?
1: No, a já bych jako tak řekl, že blbě, že jí to bolí.
0: Jako kocovina je to asi, ne?
2: Nebo... Dneska můžu dosvědčit, že kdyby se rozdávaly tyto volna, tak já všemi 10, protože ráno jsem se nemohla. Buďte rádi, že tady dneska jsem nechtěl ani zvednout.
1: Ano, postele. My jsme hledali nějakou jako kolegyni, aby jsme mohli toto téma probrat co nejvíce aktuálně.
2: Hlasuji všemi 10, minimálně půl denní volno bychom si při takovéto situaci zasloužili.
0: Půl denní volno. My jsme obepsali celý show business. Andrejka, dneska by si teda měla naordinovat půl dne volno. Stačí to?
1: Hele, takhle, už jsme...
2: Jako ideální to není, ale lepší než nic.
1: Jsme blízko. Jo, už vlastně petice odstartovala minulý pondělí, zatím nazbírala přes 26 tisíc podpisů. Takže pokud to chceš, Andrejko, tak musíš do toho šlápnout. Nemyslím,
2: kde
1: jako...
2: Kde si to mám podepsat?
1: Ano, tak. Prosím, chci to taky chtěl říct, že ta petice se podepisuje krví, nebo to jsem chtěl říct jenom já?
0: To jsi zase chtěl říct jenom ty.
1: Jako u ďábla.
0: Navíc, nechápu, menstruační volno, jsou v tom muži, men.
1: Dobrý, tak si přebyl ten můj blbej vtip, já ti děkuju, Domču, že jsi to nenechal. Intro.

0: a Monika, takhle zní večerní Hit Radio. Hodin, k tomu 17 minut a vaši parťáci na večer, Vincent, Dominik a taky Andrejka. Přátelé, tohle to už je v plném proudu, všichni víme, a to znamená taky jednu věc, rekonstrukce na chatách, rekonstrukce domácnosti, budeme mít víc času starat se o svá obydlí. Na druhou stranu, ty částky jsou flexibilní hodně, takový plovoucí částky, i my třeba letos chceme rekonstruovat chatu a mě baví, když každý řemeslník řekne, no to bude stát mezi 5 a 50 tisíci. Skvěle se to plánuje, tohle rekonstrukce.
1: Já jsem teda chatu nerekonstruoval, ale mám kámošku, která teď jsem se rekonstruovala.
2: Já jsem se do toho vrhla, nechávala jsem si na to čas, odkládala jsem to půl roku, teď už jsem chtěla do toho praštit a tak nějak ve své hlavě jsem si vyrekonstruovala částku, kterou do toho pravděpodobně vložím. A psychicky jsem se na to připravovala. No a dneska jsem to vložila do rukou odborníků, který mě velmi rychle vyvedli z omylu a řekli mi, že ta částka, pozor, bude dvojnásobná.
1: Řekni, o kolik se sekla teda?
2: Zhruba... Jako jsme v řádech milionech, jsou to přes neba.
1: Takže ty se sekla o 2 miliony.
2: Takže... Jestli se někdo chystá rekonstruovat, tak ať na to jde rychle, protože to má velmi vzestupnou tendenci.
1: Já jsem si chtěl stěžovat, že když naposledy přišel ten řemeslník, aby mi vyměnil ten lustr, tak si ještě ten mrcha řekla o kafe.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
7: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když výjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grillují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.

0: si tu fistulku zkoušeli v autě? My jsme vás slyšeli až sem. Posloucháte Hit Radio, 19 hodin, 27 minut. S váma Vincent, Dominik a taky Andrejka. Kamarádi, jak se teď během léta vyklízejí chalupy a chaty? Hodně lidí prej chodí do bazaru, do různých zastaváren a nosí tam veteš. Kolikrát je ta veteš cena, ale tak si říkám, máte doma, schraňujete doma něco, čeho se nemůžete pustit? To máš, Andrejko.
1: Vetešnice je mé druhé jméno. Já miluju schraňovat věci a nesnáším se jí vzdávat, kor, když s nima mám nějakou jako emoční vazbu. A mám to takhle konkrétně třeba s oblečením, když jsme spolu prožili nějaký hezký chvíle, a mám doma speciální komínek, který se mnou putuje z adresy na adresu.
2: A pereš ho? Nebo jakoby ho necháváš v tom původním stavu, kde jsi měla ten emocionální zážitek?
1: No, to je prostě taková ta finálová rovinka, kdy jsem si ho naposled vzala, naposled jsem ho vyprala a pak jsem ho uložila do toho komínku.
0: A potom ho zafoliovala, ten komínek,
2: ano,
0: aby na něj nikdo nesahal. Chápu, chápu. Přátelé, máte vy něco takového? Já to prozradím, dobře. Můj táta, když byl malej, 9-10 let, bydlel v Žilině. A když tam v těch rodinných domech někdo odešel mezi zesnulé, tak on se to domák a obcházel ty baráky na půdě, ve sklepě a bral tam, dodnes to má v Orlové bytě, Bibli nějakou starou, potom nějaký řetízky a takový věci, co tam našel.
2: A takhle tě našel? Nebo tebe si normálně udělal sám?
0: Mě našel.
2: Já třeba se svýma vetešema vzpomínám na tátu a ten přesně miloval Boba Marleyho a já po něm mám to nádherný CDčko.
0: Já ti umím dát podkreslo.
2: No jo, to je prostě krásný.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: 19.34 a pro ten úterní večer troška rock and rollu se Sekanou. S vámi Vincent, Dominik a taky Andrejka.
1: Přátelé, mám pro vás svoji milovanou hru, nějakou novinku, kterou jsem vymyslel. Vy, milí posluchači, si zahrajte s námi. Spočívá to v tom, že já vám teďkonc řeknu nějaký titulek ze zprávy. Jo, je to něco, co se stalo po našem globu a vy se pokusíte uhádnout, jak pro boha tady ta zpráva končí.
0: Z reálné zprávy, nevymýšlíš si to.
1: Nevymýšlím se to, přísahám bohu, Dominiku, teď mě znáš, já bych si něco vymýšlel. Tak jo. Přátelé, máme tady první zprávu. Mladí lidé v Jižní Koreji čím dál častěji vyhledávají aplikace, které jim simulují...
2: Reálné vztahy.
1: Reálné vztahy?
0: Já budu tvrdší reálný sex.
1: Jakože se... Jaký může ta aplikace stimulovat sex? Jakože to má nějakou vibraci a ty si položíš
0: na tomu
1: sebe,
0: gadgety nejrůznější, můžeš tam připojit do toho nějaké věci?
1: Wi-Fi, vychytávky.
0: Jsem viděl na internetu někde.
1: Přátelé, je to hodně jednodušší a krásnější. Oni jim simulují různé činnosti v reálném životě, aniž by to skutečně dělali. To znamená, že například si dělají to, že tam existuje simulace objednávky jídla. Oni si sednou a objednají si jakože jídlo. V nich to vlastně jakoby ukojí ten pocit, že se něco objednali a potom to nepotřebujou. A to je přesně něco, Dominiku, co ty jsi mi říkal 2 dny zpátky.
2: Ale to zklamání, když to jídlo pak nedostanou.
1: No, oni ho nepotřebujou. Jim jde jenom o to, že jsou hladoví, oni si to objednají, mají pocit, že to poslali a jdou spát. A Dominik totiž takhle v 9 večer nedávno si objednal jako 4 koše jídla. My jsme to samozřejmě nemohli sníst a on říká, kdyby jenom existovala aplikace, já to můžu jenom koupit a už to nejíst.
0: Já jsem přestal mít hlad, to znáte. Něco chcete, teď projíždíte ty aplikace nejrůznější, objednáváte něco, ale pozor, já myslím, že myslíš to. Přátelé, Vincent 2 hodiny předtím, než jsem objednal to jídlo, říkal, proč neudělají něco pro gamblery?
1: Ano.
0: Kdyby nebyly skuteční peníze a hráli by automaty na telefonu.
2: Jako pozor, objednávat něco hladový je největší past.
1: Ano, a víš, co je taky největší past? To se rozvíme u tohoto dalšího titulku. A přátelé, ten zní takto. Labutant.
2: Ano.
1: Mě zaskočil Dominik, jak se vrátil. Takže labuť zamotanou do rybářského náčiní zachránili život. Poté se stalo něco neuvěřitelného. Labuť zamotanou do rybářského náčiní zachránili život. Co se potom stalo?
0: Zjistili jenom, že jde o tu labuť z kolotočů.
2: Labuť poté vzlétla i se svými malými labuťátkami.
1: Kéž by to bylo takto nádherné, přátelé. Labuťátku potom, co jí zachránili a dali ho zpátky k jejím rodičům, tak se ho ty rodiče pokoušeli utopit.
2: No,
1: protože oni už prostě ji považovali za zraněnou a řekli, že už ji prostě nechtějí, ale abych nebyl takovejhle pes, tak to má krásný konec, tak protože pojď. Tu labuť si potom vzala malá holčička, stará se o něj v azylu u úžasných záchranářů z Plzně, takže tímto jim strašně děkujeme a labuťátko se má krásně a možná o něm bude jedna knížka o ošklivém kačátku.
0: Tak co, přátelé, typovali jste aspoň jeden z těch titulků, který tady zazněli. Já ti děkuju, Vinco, že vždycky vybereš takový příběh, skutečnej, který má dobrý konec.
1: Ale Domče, teď mě znáš.
0: No právě.
1: No právě.
0: A tohle znáte, Košín na Hit Radio. My vám přejeme hezký večer, ahoj!
1: Ahoj!
2: Ahoj.

0: Rádio Černá Hora.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Umělecké tábory pro děti Ambroziáda. Staň se hvězdou pod vedením zkušených profíků z umělecké branže. Poslední volná místa v letních turnusech na ambroziada.cz.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
1: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
18: Vinetu!
19: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
20: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: Na D11 na 68. kilometru ve směru.

0: svoje boty. Sme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Černá Hora.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
3: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
2: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
3: Družstevní byty Chlumec.cz.
2: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.

0: a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Dobrý den, nazdar, ahoj. Dámy a přátelé, tady Janek Vápeník z Klicperova divadla. Já pokaždé, když vyjdu z divadla během regionu, tedy divadelního hradeckého festivalu, a kouknu přes cestu, vidím tam stan pivovaru Klenot. Čepují tam různé druhy piva, grilují hamburgery v Bulce z pekárny v Mouce, je tam bar s drinky, vínem, prosekem a hlavně langoše. Protože kdo si nedal na divadelňáku langoš, jako by tu nebyl.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně.cz. Náplně hned.

0: www.trojkaciny.cz.
1: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.

0: this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Černá Hora.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Černá Hora.